Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem pro mě, s nimi, bez nich gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědů.

0: voda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
3: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezapomeňte.

0: hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: to nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Porsche Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
2: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
3: Porsche Plzeň.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Probudíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladící matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladící matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správě.

0: www.autoplus.cz. Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Porsche Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
2: Jaká porce?

Budíte se v noci horkem? Postele Losina představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to

0: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
1: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tisku levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to

0: this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: On air.
0: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna dnes projedná návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle koalice zjednodušit personální změny ve státní správě. Opozice však varuje, že novela může oslabit její nezávislost a otevřít prostor pro politické vlivy. Poslanci se k závěrečnému hlasování nemusí dostat ještě dnes. Pokud debata potrvá déle, rozhodování o zákonu se přesune na pátek. Na německou železnici se vrací život. Tamní vlaková doprava se po nočním celostátním výpadku postupně vrací k normálu. Provoz zastavila porucha rádiového systému, který slouží ke komunikaci mezi strojvedoucími a dispečery. Výpadek zasáhl dálkové, regionální i příměstské vlaky a ochromil také nákladní dopravu. Příčina poruchy zatím není známá, cestující musí i nadále počítat se zpožděními a omezeními. Ve fotbale se dějí i zázraky. To jsou slova trenéra Miroslava Koupka před nočním duelem proti Mexiku. Připomněl, že tým už letos zvládl náročné zápasy o všechno v březnovém play-off. Od hráčů očekává výrazně lepší výkon než v úvodních dvou zápasech skupiny. Složení základní sestavy před klíčovým duelem neprozradil. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Město Cheb bojuje za zachování porodnice. Záměrem zdravotních pojišťoven je uzavřít zařízení, která nedosahují alespoň 600 porodů ročně. Proti uzavření porodnice v Chebu je i starosta Jan Vrba, který poukazuje například na rozšiřující se průmyslové zóny, díky kterým by do regionu mohlo dorazit více mladých rodin. No a pojďme taky na předpověď počasí. Na západě Čech by taky dnes mělo být slunečno s tropickými teplotami. Naměříme mezi 27 a 31 stupni. Celý den bude hlavně jasno nebo skoro jasno, jen odpoledne přechodně oblačno.
9: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No jo, zase jsme tady, krásné ráno, 6:02, s vámi Jasmin.
2: Ahoj.
1: David. Ahoj.
2: A Michal.
1: Ahoj. A hrozně moc jsme rádi, že tu jste vy s námi takhle hnedka po ránu. Tak pojďme začít nějakou hudbou. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Tak startujeme. Hezkou středu.
0: Hit Radio.

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní šampionu na Hit Radio. 6 hodin, 7 minut, středa zlomovej den, nevím, jestli to máte stejně, ale středa je za mě opravdu zvláštní druh dne, jo. Sice pořád musíme podávat 100% výkony, ale už víme, že když středu přežijeme, tak čtvrtek, pátek už je taková pohodička, jo. Že se to tak jako láme, jak to máte vy?
1: Takhle, já mám od rána v hlavě písničku od Marka Ztracenýho, ty vole, ať už je pátek.
0: Tak tohle mám v hlavě od pondělního ráda, rána teda. Co Jasmin?
2: Taky samozřejmě, taky. Ale jinak jo, tak všichni se už asi trošku těšíme na ten víkend, i když má být teda velice horkej, to už jsme tady řešili.
0: To je vlastně stejný jak s tou středou, jako těšíš se na víkend, ale vlastně zároveň jako moc ne, jo. Teďka jako, a co s tím, jo?
2: Hmm.
0: No.
2: Tak když všichni tak jako přežíváme v těch vedrech, tak pojďme fakt myslet pozitivně a říci, na co se všichni těšíme, jo. Ať už je to maličkost nebo něco většího, tak co víte, že dneska vám udělá radost? Nějaký setkání nebo nějaká akce nebo nějaký jídlo dobrý?
0: Já začnu, mě jste udělali radost, že vás vidím.
2: Jo, tak, tak dobře.
0: Bohužel nemůžete říct to stejný, vidím to na vás, jo. Tak pojďte nám dát vědět, jaká je ta jedna věc, na kterou se dneska těšíte vy, kdo jste u rádia. Pojďte nám to napsat na 777-937-777, připište k tomu, pardon, jak se jmenujete a odkud jste. Pojďme na další hity. Imagine Dragons na Hit Rádiu 608.

0: 6 hodin. 11 minut k tomu posloucháte středeční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a tohle bude minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jaká je ta jedna věc, na kterou se dneska těšíte. Pojďme na to.
1: David Žacler, dělá mu radost těšení se na dovolenou začátkem července.
0: To je za chvíli. Wendy Písek těší se na další odškrtnutí dnes posledních třech, kdy začne dovolená. Panebože.
1: Loli Solnice, 12 let, jdou se třídou na zmrzku za peníze za vánoční jarmark a na to se těší.
0: Eva Ladeč nad Sázavou, ahoj, těším se na klimatizaci v práci a na oběd salátek falafel.
1: Denča Solnice dneska končí ve škole v 11.40 a na to se taky těší.
0: Renata Lipno, těší se až za dvě hodiny skončí v práci a pak volno.
1: Péťa Petřvald, jdou na divadlo Bílá paní na vdávání, jupí.
0: Ilča Havířov, těší se na oběd s kamarádkou, máme mít prima středu.
1: Petr Hradec Králové, těší se, až odpoledne vyrazí k vodě.
0: Bára z Prahy, dneska po práci se těší na návštěvu za přítelem, který je v nemocnici po septoplastice a to vedro je hrozný. Já jsem hledal, co to je septoplastika. Je to operace nosní přepážky, člověče. Člověče, zajímavý.
1: Tak to musí bolet, tak ať je brzo v pohodě, přítel.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, děkujeme i za zprávu od Wendy z Písku, na které jsem se totálně vykrosil. Těší se na další odškrtnutí dnes posledních třech, kdy začne dovolená. No to je strašná věta, ale to je strašná věta. Tak děkujeme za všechny zprávy a posíláme další hity. Alex Warren, Ordinary, 6.12. Hit Radio, hezké ráno.

0: Hit Radio, Alex Warren, 6 hodin, 15 minut, krásné ráno. Jedna z největších fotbalových hvězd má dneska narozeniny. Hádejte, kdo to je. David, je to na tobě, tipuj, ty tady rozumíš fotbalu jako jediný.
1: Tak já si tipnu Lionel Messi.
0: Tipuješ si naprosto správně a budeš vědět přesně kolik let?
1: 39, tipuju.
0: 39, Google pomohl. Takže ano, Lionel Messi má dneska 39 let, jeden z nejlepších hráčů, což teda víme i my s Jasmin, že je fakt dobré, jo. A tam to končí.
2: Tam to končí. Ne, tak Messi je legenda, to víme. Ale tady v Česku máme jednu ještě větší, si myslím. Taky ano. Hraje už desítky let na jako největší špici. Mm-hmm. Všichni milujou napříč generace má a myslím si, že hitů nastřílela teda tolik. Dneska slaví 79. narozeniny.
0: Kdo?
2: No, naše Helča Vondráčku.
0: Helča. 79 let, tak to je Messi ucho oproti ní.
1: No, myslíte si, že to Messi ví, že má ve stejný den narozeniny i Helena Vondráčková?
0: Já si myslím, že určitě no. Tak oba dva mají super tak na branku, že jo?
2: No tak přejem všechno nejlepší oběma, hlavně teda Helence, hodně zdraví a ať jí to zpívá.
0: Říkám si, koho bychom si mohli zahrát, jo? Je tady teda volba, buď bychom si mohli zahrát Lionela Messiho, anebo si můžeme zahrát Helenku Vondráčkovou, jo? Akorát Messi má trochu problém, že teda nedělá hudbu, jo? Takže víte, kdo tenhle duel vyhrává, jo? Sladké mámení, 16:45 k tomu, hezké ráno z Hit Rádia.

0: 9 let. Helena Vondráčková slaví dnes všechno nejlepší. Posloucháte rádio, ladíte Hit Radio, krásné ráno. 6 hodin, 20 minut. Za malou chvíli songy, na které jste zvyklí. Třeba tenhle parádní Damiano David, Next Summer. No a řekneme vám, jak to ve středu ráno jezdí, předáme aktuální dopravu tady na Hit Radio. Hezké ránko.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
4: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
2: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete
5: Náplně hned.

0: stejný nábytek Gleisner v Tirschenreutu. Akční nabídky startují v prodejní neděli 28. června 2026 v 11 hodin v celé prodejně. Kromě toho obdržíte při nákupu nábytku nebo kuchyní slevu 30% a také 20% na veškerý skladový zahradní nábytek a slunečníky. Pouze do vyčerpání zásob. Takže spěchejte do prodejny nábytek Gleisner v Tirschenreutu. Vyplatí se to.
1: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
2: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Schmutzler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Schmutzlera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Schmutzler.cz

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení stále pokračuje na Sokolovsku. Dávejte si velký pozor v Kinšperku nad Ohří, kde zůstává neprůjezdný most v Sokolovské ulici. Jezdí se značenou objížďkou.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio FM+.

0: Trocha léta ve vysílání Hit Rádia. Shawn Mendes, Camila Cabello, tohle je Señorita 6.31, s vámi Michal, Jasmin a David. Hezké ránko. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Cristiano Ronaldo se zapsal do historie, jako první fotbalista skóroval na 6 světových šampionátech. 41letý Portugalec otevřel skóre už v 6. minutě utkání s Uzbekistánem a do přestávky přidal ještě druhý gól. Portugalsko nakonec ve svém druhém zápase na šampionátu zvítězilo 5-0. Po dvou kolech přijímacího řízení má místo na střední škole zajištěno zhruba 98% deváťáků. Ve druhém kole uspělo 82% uchazečů o čtyřleté a kratší obory, přičemž téměř 4/5 přijatých se dostali na školu, kterou uvedli jako první volbu. Naopak u 6letých a 8letých gymnázií zůstává přijetí výrazně náročnější. Škoda Auto představila své největší elektrické SUV. Model Peak nabídne až 7 míst a má být elektrickou alternativou k oblíbenému Kodiaku. Výroba vozu začne v létě. První čeští zákazníci by se měli dočkat na přelomu letošního a příštího roku.
0: Já jsem na to představení včera koukal s okolností a je to obrovský, je to ohromný auto.
2: Je to obrovský. Auto. Já jsem se zastavil u toho, jak se vyslovuje ten model, protože mi přijde, že Škodovka to dělá zbytečně náročný, když se podíváme do historie Škoda 100, Škoda 110, nebo potom později Favorit a Forman. Aha. Dneska by člověk věděl, jak to správně vyslovit.
0: Tak píše se to Peak, vyslovuje se to Peak,
2: že jo.
0: Pak je Epic, to je Epic. Ale když se zaspomínáme, pak byla Felicia, že jo, tam se to zlomilo,
2: tam
0: že
2: se
0: jo.
2: To zlomilo.
0: Bylo to Felicie, nebo Octavia.
2: Do té doby vlastně nikdo nemusel nic vědět, jenom přečet to, co viděl, a od té doby
0: přesně,
2: se něco doučoval.
0: David, mohl bys nám přečíst další song tady, co budeme hrát, jak se to jmenuje?
2: Tak to jsou Spice Girls, ne?
0: Ale ne, hezky, normálně to je napsaný.
2: Jo.
0: No, přečti to.
2: Spice Girls.
0: Girls. Ještě špatně.
2: Spice Girls.
0: Přesně tak. Spice Up Your Life. Hezké ráno z Hit Rádia, 6.33.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli. Vím, že mi zavoláš, já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány.

0: středa ráno. Jenom hity Mirai na Hit Rádiu 6.38. Hezké ránko přejeme.
1: Pokud máte pocit, že vás to vedro zabíjí, tak vlastně máte celkem pravdu, jo? Něco pravdy na tom je. Máme tady novýho strašáka, který se jmenuje Heat Aging, tedy stárnutí zhorka, jo? Mm-hmm. A ono jako nestačilo, že nám říkají už roky, ať se mažeme tím opalovákem, ať se schováváme před UV zářením. Teďka se ukazuje, že na naší kůži nemá vliv jenom sluníčko, ale ty samotný vysoký teploty jako takový.
0: Jo. Jako na kůži můžu i žen, nebo jenom na kůži žen? Nebo jak to je rozdělený?
1: Možná je to na nás občas víc vidět, na nás ženách, ale ne.
0: Mm-hmm. Takže z toho vychází, že když se vystavujeme teda teplu, tak naše kůže stárne rychle, jo. Takže tím pádem podle téhle logiky by všichni pizzaři a pekaři v téhle zemi měli být už dávno mumie, teda. Vlastně i v restauracích teďka obrovský vedro v kuchyních, víme, jak to u vás vypadá, hrozný. Ty seš hodně na sluníčko poslední dobou, Jasmin, co?
1: To bylo hnusný.
0: Ne, jakože jsi hezky opálená samozřejmě, tak co blbneš?
1: Ne, ale opravdu pozor, jo, nestačí jenom ležet na pláži, ale opravdu klidně u té pici, jo, nebo v rozpáleném autě, když jste. Všechno to tu pokožku, tu pleť ovlivňuje.
0: A já bych klidně dobrovolně zestárnul teďka hnedka, jo. Kdyby to šlo, tak já bych vás vzal sebou, šli bychom k vodě, si lehnout na sluníčko, ale klidně bychom mohli stárnout společně. Tak přejeme krásné ráno vám všem, kdo nás ladíte. Alex Hepburn, Shaboozy, další songy pro vás za malou chvíli, no a přihodíme i aktuální dopravu. Hezký ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
7: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Miluju nový místa se skvělou kávou.
11: Jo, Kapka.
10: Co je Kapka?
11: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
10: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
11: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
10: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
11: Předplatné na kávu.cz.
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.

0: Landa,
1: Harley,
0: Tomáš Klus,
1: Single X.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
0: www.hrady.cz. Připravte svůj obývací pokoj na fotbalový zážitek jako na stadionu. A to díky fantastickým nabídkám prodejny Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. Akční nabídky startují v prodejni neděli 28. června 2026 v 11 hodin v celé prodejně. Kromě toho obdržíte při nákupu nábytku nebo kuchyní slevu 30% a také 20% na veškerý skladový zahradní nábytek a slunečníky. Pouze do vyčerpání zásob. Takže spěchejte do prodejny Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. Vyplatí se to.
4: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení dál pokračuje v Plzni na Klatovské třídě. Dávejte si pozor u křižovatky s Americkou ve směru do centra, kde je zúžená vozovka. Můžete se krátce zdržet.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
10: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6.50, tohle jsou hity na Hit Rádiu, Alex Hepburn. Jedno mochito, jeden yes a jedno převrácení lodě. A jak se ukázalo o pár měsíců později, taky jedno miminko.
1: Přesně takovouhle historku nám poslala Lucie do naší soutěže o nejlepší zážitek z vody. S partou prý jezdili každý rok na vodu, 4 kánoje po dvojicích a představte si, že 4 roky byly jediná posádka, která se vlastně ani jednou necvakla, jo. Ale potom přišla Otava, Lucie, ta si tam koupila svoje první mochýto v životě a před jezem si ho dala mezi kolena, protože si říkala, že jestli ten jez pojedou, tak určitě naberou vodu, že jo. No tak jeli, nabrali plnou loď, převrátili se a zatímco se snažili zachránit sebe i tu loď, tak ostatní kámoši jim místo pomoci mávali pádlama nad hlavou a slavili, že se už konečně taky cvakla tahle ta posádka, jo. No a z mochýta se prej stihla napít jenom jednou a jak sama píše, tak asi to tak mělo být, protože za 8 měsíců se jim narodilo malý miminko.
0: Hezký, to musel být mejdan. To musel být mejdan. Čili za 8 měsíců nebo za 9 měsíců?
1: Za 8 měsíců, takže ona už asi měsíc jako...
0: Jo, takhle, už to chápu. Já si myslím, že to právě vzniklo všechno na tom během toho cvaknutí, jo. Nicméně, právě takové historky teď hledáme i od vás, tak jestli máte nějaký nezapomenutelný zážitek z vody, ať už vtipný, bláznivý nebo naprosto neuvěřitelný, tak nám ho napište na web hitradio.cz a my opět v pátek vybereme ten nejlepší a jeho autor získá poukaz na nákup produktů značky Helly Hansen v hodnotě 7000 korun, jo. Helly Hansen je značka, která už desítky let vybavuje jachtaře, vodáky i milovníky pobytu venku. Tak pokud byste chtěli vyhrát, stavte se na webu hitradio.cz, kde najdete všechny detaily a podrobnosti.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

0: 6.58, posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Dubaj má problém, málo turistů. Detaily k tomu bude mít náš nejlepší zprávař David Jošt už za malou chvíli. No a samozřejmě těšit se po 7. můžete i na další muziku. Třeba Kaskáda nebo Reddy Kirken. Tak hezké ráno, šampioni.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnad rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
3: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
5: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma Mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Íránské útoky otřásly ekonomikou Perského zálivu. Pohonné hmoty po celém světě zdražovaly a tamní destinace řeší odliv turistů. Dubaj, která dlouhodobě těžila z pověsti bezpečného centra obchodu a turismu, čelí po íránských útocích ekonomickému otřesu. Konflikt narušil tamní energetiku, obchodní trasy i investice v regionu. Řada Čechů proto dovolenou na Blízkém východě přehodnotila. Na jižní Moravě si připomínají smutné výročí, 5 let po tornádu na místě dokončují obnovu. Obce na Břeclavsku a Hodonínsku odstranili většinu škod a dokončují poslední projekty. Obnova se nyní zaměřuje hlavně na zeleň, veřejná prostranství a nové obecní investice. Psychologové uvádějí, že většina obyvatel se s katastrofou vyrovnala, někteří ale její následky stále řeší. Mexiko před zápasem s Českem zakáže v centru prodej alkoholu. Opatření má omezit nadměrné pití a problémy v ulicích, kde se očekávají tisíce fanoušků. Zákaz se týká míst, kde se budou lidé scházet ke sledování zápasu. Úřady chtějí zajistit bezpečnější průběh fotbalového svátku. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Rekonstrukce americké třídy v Plzni vstoupila do další fáze. Nově se proto začátkem týdne uzavřel úsek mezi ulicemi Gétova a Všipce. Částečně je pak zavřený taky úsek v Šipce Klatovská. Rekonstrukce americké ulice bude kompletně hotová v první polovině srpna a vyjde na necelých 630 milionů korun. No a jak bude dnes u nás na západě Čech? Podle předpovědi opět hlavně jasno nebo skoro jasno. Odpoledne přechodně oblačno. Pak se může objevit déšť nebo přehánky. Teploty vystoupají mezi 27 a 31 stupňů Celsia.
8: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
9: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Ahoj, ahoj, ahoj.
10: Jasný ráno.
11: Snídaní šampionů.
0: Máme tady, Davide, to by hezký ráno, Dave.
12: Hezké ráno všem.
0: A hlavně krásné ráno, ano vám všem, kdo jste u rádia, 3 minuty po 7, to je paráda, hezké ráno.
10: Zajímá nás, máte v páru společný účet, anebo je to věc, do který byste v životě nešli? Zůstaňte s náma, proberem to.
1: Hit Radio FM+.

0: Kaskáda, tohle je Hit Radio 6 minut po 7. Dobré ráno.
1: Máte s partnerem nebo partnerkou společný účet? Pokud jo, tak možná podle vědců máte nakročeno ke spokojenějšímu vztahu, jo, protože údajně páry, který sdílejí finance na společném účtu, tak bývají šťastnější, více důvěřujou a často spolu vydrží mnohem díl kvůli pocitu, že táhnou za jeden pro vás, což samozřejmě neznamená, že jako kdo má oddělený účty, tak ten má problém, ale lidi zkrátka občas tohle vyhledávají víc.
2: Tak samozřejmě nevím. Záleží na tom, kolik peněz na tom účtu je, že jo? Když je tam nula, tak nevím, jak se ty vztahy úplně budujou.
0: Já s tím nesouhlasím. Já si nedovedu představit, že by moje viděla, za co utrácím. To bych si, abych se styděl. Jo, protože já teda občas nakupuju takové blbosti, o kterých neví, a myslím si, že to máte dost podobně i vy, ženy, jo. Představ si, jako jasně, máš společný účet, to je jako hezký, ale druhý problém je, že máš taky společný výpis z účtu.
1: Hele, my třeba, ano, nemáme společný účet. Dokážu si to představit, když bychom měli rodinu nebo byli vzatý, tak jako spoustu lidí kolem mě to takhle dělá, ale zároveň mají i ty svý solo účty, jo, a sem třeba dává jenom věci na bydlení a tak. To mi přijde vlastně v pohodě, ale jinak, co jsi říkal s tím výpisem z účtu a že by ten druhý jako věděl, za co člověk utrácí, tak to my si jako říkáme i tak, jo. Akorát můj Kuba to vždycky obchází a když vidím, že jako má něco novýho a je to nějaký dražší, tak se ptám, no tak říkej, tak kolik to stálo? A on, no oni mi to dali. A to říká furt.
0: Jo, aby to, jasně, no, jasně, takhle by to nezamaskoval, to je pravda. Davide, si představ, třeba, že zaplatíš, máte společný účet, teoreticky s Evou, zaplatíš v hospodě prostě pivko a za vteřinu ti přijde SMS-ka. To jsi tam fakt musel poslat těch 5-12. Tak já nevím, já jsem proti, proti, co Jasmin? Záleží.
1: Záleží do budoucna, ale spíš co teda naši posluchači.
0: A jakou má vlastně David zkušenost se společným účtem?
2: Dobrou.
0: Dobrou máte, že jo?
2: Máme.
0: Já jsem si říkal. No jasně, a jak to funguje? Jak to teda funguje?
2: Funguje to dobře, protože k tomu máme ještě každý svůj účet. Hmm. Takže když si chci koupit něco, s čím Eva úplně nesouhlasí.
0: Aha. Nebo tak se to něco, o čem by neměla vidět.
2: Nebo tak, jasně. Tak se to nikdy nedozví.
0: Tak ono to je mezi mužem a ženou, takže moje peníze jsou naše peníze a tvoje peníze jsou tvoje peníze. Je to tak, že jo. No tak dejte nám vědět, to nás zajímá, jak to máte, vy kdo nás hledíte. Jestli teda společný účet, ano, nebo ne. Pošlete nám to jako hlasovku na 777-937-777 nebo klasicky zprávou. A my k vám vysíláme další parádní song Reddy Kirken, Zítra mám na Hit Radio. Zítra.

0: Medana, Madonna, chcete-li, Hang Up, 7 hodin 15 minut, posloucháte středeční Hit Radio, krásné ráno, řešíme tady společné účty ve vztazích, jestli ano nebo ne.
1: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
0: Tak tohle téma ve vás rezonuje, přišlo od vás spousta zpráv, tak pojďme se pustit do té první od vlády. Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mě to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude.
1: To je hrozný. Další zpráva. Před 25 lety jsme měli jeden společný účet s manželem. Měla jsem jenom dispoziční právo. Když náhle zemřel, banka účet zablokovala a zůstala jsem s dvěma malými dětmi bez peněz. Takže za mě klidně společný účet, ale k tomu ještě každý ten svůj. No a to musí být fakt hrozná situace.
0: Hezký. Další zpráva. Společný účet ano, ale ne před rozvodem. Kdy přijde na telefon pohyb na účtě, platba dvojtečka, wellness pobyt a ty jsi doma. Au.
1: Jako práskne to cokoliv, no. David, praktikujeme s manželkou společný účet. Když měla žena svůj vlastní, tak na něm pořád mrzlo, většině v mínusu. Po spojení v jeden je na něm teplo, pořád v plusu, ale máme i každý svůj takový malý, aby bylo možno manželku i překvapit dárečkem nebo něčím jiným, kdy nevidí pohyb na tom našem společném.
0: Neskutečný. Tak ještě dorazila zpráva, krásné ráno. Společný účet je u nás věčné téma. Častá bouře. Manžel vydělává 5x více než já a nechápu, že pořád nemá nic a já z mé mini hromádky ještě ušetřím. A další zprávy. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.

0: 7.20, Hit Radio, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Myslíte si, že by se vaše dítě zasloužilo za vysvědčení chytré hodinky? No tak ty můžete vyhrát už chvíli po půl osmé v soutěži Rychlá pětka. Jak na to? Detaily k tomu přidáme za malou chvíli, počkejte na to. Přihodíme i další hity, tohle je Taylor Swift. No a zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Hezké ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.

0: Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Akční nabídky startují v prodejní neděli 28. června 2026 v 11 hodin v celé prodejně. Kromě toho obdržíte při nákupu nábytku nebo kuchyní slevu 30% a také 20% na veškerý skladový zahradní nábytek a slunečníky. Pouze do vyčerpání zásob. Takže spěchejte do prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Vyplatí se to.
1: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude je fajn.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Kurkartová. Nehoda vás teď zdrží těsně před Prahou. Stala se na dálnici D5 na kilometru 4, kde se srazila 3 osobní vozidla. Před místem nehody seděla kolona, tak s tím počítejte.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
2: Hit Radio FM+.

0: Macchiato.
1: Espresso Macchiato, tohle je Hit Radio v 7.31 a David pro nás má ranní update.
2: Ranní update. Yellowstone by se mohl dočkat vlastní videohry. Společnost Paramount naznačila, že mezi její herní priority patří úspěšný seriál. Žádný konkrétní projekt zatím oznámen nebyl. Ve hře by ale podle fanoušků mohla být správa ranče, jízda na koni nebo příběh inspirovaný konflikty známými ze seriálu. Na pražském letišti přibývá zabavených věcí. S nástupem letní sezony cestující nejčastěji chybují při přepravě tekutin, elektroniky nebo nebezpečných předmětů. Kontroloři pravidelně zadržují nože, obranné spreje či nevhodné baterie. Kuriozitou byly například hodinky ve tvaru granátu v hodnotě zhruba 400 tisíc korun. Bohuš Matuš a jeho manželka Lucie už netvoří pár. Zpěvák Bohuš Matuš a Lucie Matušová potvrdili rozchod. Spekulace odstartovalo Matušovo vyjádření na společenské akci, kde uvedl, že neví, kde se jeho žena nachází. Lucie Matušová následně uvedla, že i po rozchodu zůstávají dobrými přáteli.
3: Já tady koukám na ten důvod rozchodu. No samozřejmě jako věkový rozdíl 29 let udělal svoje, ale plus ona, že se chce studuje teďka konzervatoř, chce se tomu věnovat, dokončit školu, taky se věnovat kamarádům a nechce být non-stop doma, což prej Bohuš chtěl.
4: Si myslím, že spíš byla už moc stará na ně.
1: Nebo si chce najít někoho staršího ona. Třeba.
4: Ale na druhou stranu zase, ať to úplně ne to, strávila s ním třetinu svého života. Pojďme se
1: Takže utěšit. Kolik? 5 let?
4: Je tady rychlá pětka. Máme pro vás chytré hodinky Garmin Bounce v hodnotě 7,5 tisíce korun. Je to něco jako bezpečný telefon na zápěstí. Dítě může volat, posílat zprávy a rodiče mají přehled, kde se právě nachází. Tak napište nám, chci soutěžit na 777-937-777 a tohle ne. Já jsem do toho mluvil, tak to ne. Poetika. Blízko na Hit Rádiu, pojďme si to užít. Hezké ránko.

0: tak všechno mám.
1: Nová muzika ve vašem playlistu Poetika blízko na Hitrádiu v 7.35. Rychlá pětka. A to je čas soutěžit.
2: Dneska soutěžíte o chytrý hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7,5 tisíce korun. Asi už víte od nás, že Garmin patří mezi opravdu nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. Dělá modely úplně pro všechny. Pro děti, pro sportovce, dobrodruhy, profíky. Zkrátka každý si tam zvládne vybrat.
1: A s námi v éteru už je Zuzka. Zuzi, krásné ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
1: Dobré ráno do Havířova. Jaké tam máte počasí, co v Havířově?
3: Je tady pěkné vedro, jako každé ráno.
1: Asi jako všude. No tak pojďme soutěžit, máme pro tebe 5 otázek, které vyměníme za chytré hodinky Garmin Bounce 2.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Která spisovatelka napsala knihu Babička?
3: Odňantová.
1: Ještě jednou?
3: Božena Němcová.
1: Ano, ano, ano.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Zuzi, jaké je hlavní město Itálie?
3: Řím.
1: Ano.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Která česká zpěvačka naspívala hit Dlouhá noc a zároveň dnes slaví 79. narozeniny?
3: Vondráčková Helena.
1: Mm-hmm.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Budeš vědět, jak se jmenuje čarodějnická škola, do které chodil Harry Potter?
3: Bradavice.
1: Přesně, a pojďme na poslední, pátou.
2: Který bílý pták nosí podle pohádek děti?
3: Děti čáp.
1: Zuzi, ty jsi skvělá. Chytré hodinky Garmin Bounce 2 za 7,5 tisíce korun jsou tvé. A ty jsi nám napsal...
2: Který bílý pták nosí podle pohádek děti?
3: Děti čáp.
1: Zuzi, ty jsi skvělá. Chytré hodinky Garmin Bounce 2 za 7,5 tisíce korun jsou tvé. A ty jsi nám napsala, že každý den poradím maratonu a odevzdání naštvané dcery do školy poslouchám.

0: Complicated. Avril na Hit Rádiu v 7.41. Chlapi, pánové, jste na blondýny anebo na brunety? Co? Tak, necháme vás odpovědět, super. Tak máme tady vyřešenou jednu z největších záhad lidstva. Blondýnky versus brunety. Kdo je teda lepší, jo? Tak co si o tom myslí naše blondětá Jasmin? Kdo si myslí, že vyhrává?
1: Těžko říct, ale jako ze své zkušenosti, když se podívám kolem, a třeba i můj brácha, který vždycky chtěl blondýnu, která sportuje, je taková jako hodně akční a extrovertní, tak nakonec se usadil s brunetkou a tak to vídám jako všude kolem sebe, takže si myslím, že tak to nějak bude.
0: Je to pravda. Poslední průzkum říká, že blondýnky si užívají víc zábavy, jsou atraktivnější pro spoustu mužů, ale navrch mají trošku brunety, protože podle britského portálu Mirror jsou odvážnější, ochotnější zkoušet nové věci a více věnují svým partnerům. A tohle já můžu potvrdit.
1: Já si na jednu stranu myslím samozřejmě, že je potřeba to brát trošku s rezervou.
0: No, myslíš si to proto, protože máš na hlavě jiný odstín, než je ten hnědý, že?
1: Přesně tak, ale
2: ten
1: zároveň... Já to potvrzuju i z toho ženského hlediska, že já když jsem byla jako třeba na základce a na střední, tak se mi hrozně líbili blondětý kluci, ale vlastně už dávno to tak jako není.
0: Jasmin, máme tady jednu zhrzenou ženu ve studiu právě teď.
1: Ne, teď já jsem vám to potvrdila,
0: dobře.
1: U chlapů jsou brunetáci.
0: Ty máš brunetu doma, Davide?
2: Já mám něco mezi.
0: Ale
2: spíš takový špinavý blond, co tomu říká podle
0: špinavý
2: mě.
0: Blond. A tak ty taky nejsi vlastně úplně blondýna. To je tak, takovej...
2: Jsi taky špinavý blond.
1: Jsi taky špindíra.
0: Dobře, takže kadeřnice dneska nebudou stíhat, jo? Takže dneska se míchají hnědý odstíny. Vyřešeno, vyřešeno.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.

0: Koupte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Klikni!
3: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
2: Co to je?
3: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
2: Ideální na léto s kámošema.
3: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
2: Tak to beru.
3: Když hry, tak Mironet.

0: jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady.
2: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
3: Danlanda.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Danlanda.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
3: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
7: Kdy? Dyně má otevřeno každý den. A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen.dynie.cz
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web hitradia.fm+. Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
10: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vozidlo údržby už teď ráno hlásíte na Tachovsku. Jede na trase Stříbro-Vranov. A pozor si dávejte taky na Karlovarsku, kde se pracuje v Toužimi. Na hlavním tahu Plzeň-Karlovy Vary.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. 7:53 a vám všem, kdo jste u rádia, přejeme hezké ráno.
1: Mám pocit, že nám tady probíhá taková tichá invaze, jo? A že si toho skoro nikdo nevšim. Českou soutěž o nejkrásnějšího muže, českou soutěž vyhrál Slovák, jo? Potom, český premiér, Slovák, naše social manažerka, Slovenka, jedna naše zprávařka, Slovenka, David, máma ze Slovenska.
0: To je neskutečné.
1: Jo, jakože taková organizovaná akce tady nějaká tichá.
0: Davide, co nám tomu řekneš teda? Ty k tomu máš nejblíž tady z nás.
2: Nevím, co ti mám povedať.
1: Ne, tak my jsme si mysleli, že jako po tom rozdělení každý půjdeme vlastní cestou.
0: Že
1: a
0: jo,
1: oni nás normálně obsadili prostě.
0: Oni prostě, ti Slováci, zvolili taktiku obsazení všech důležitých pozic v naší zemi, jo. Mně prostě přijde, oni dělají, jak kdyby nevěděli, kde domov můj, přitom na Tatru se blízká, jo. Tak já nevím.
2: Já bych chtěl ještě uvíct na správnou míru, že ten člověk nebo ten soutěžící, který vyhrál soutěž krásy, jsem nebyl já. Jenom abyste někdo jako nepopal.
1: A tak my jsme byli zmatený, Ježíš, tak to jsme rádi za objasnění.
0: Děkujeme, Davide, teď už nám to je úplně jasný.
1: Či je to výhra Slováků, Česka?

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Ahoj, to je Jana Kiršner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové zahrádky Lehárov v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstupenky si môžete zakúpiť na ticketlive.cz. Moc sa na vás teším.
3: Klikni! Co frčí tohle léto?
4: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
3: Ideální na prázdniny.
4: Doma, venku, na dovče.
3: Beru!
4: Když hry, tak Mironet.
5: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůžky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Levný plyn pomalu mizí z trhu. Podle odborníků mohou nabídky pro nové zákazníky zdražit až o třetinu. Důvodem je růst cen na burze po konfliktu mezi Izraelem, USA a Iránem. Domácnosti s vyšší spotřebou by si mohly připlatit i několik tisíc korun ročně. Lidé, kterým končí fixace, by podle expertů měli zvážit novou smlouvu s pevnou cenou. Další tragické zprávy přicházejí z Rakouska. Mladý Čech zemřel po pádu z hory. Podle horské služby spadl při přecházení sněhového pole z více než 100-metrové výšky. Záchranu navíc komplikovalo silné krupobytí a špatné počasí. Tělo mladíka se nakonec podařilo transportovat do údolí pomocí vrtulníků a horské služby. Češi objevují kouzlo cestování o samotě, solo dovolené jsou stále populárnější a reagují na to už i cestovní kanceláře. Například Čedok nově spustil speciální nabídku pro lidi, kteří chtějí vyrazit do zahraničí bez doprovodu. Podíl solo cestovatelů každoročně roste a dnes tvoří zhruba 3% všech prodaných zájezdů. Nejčastěji míří do Turecka, Španělska nebo Egypta. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Město Cheb bojuje za zachování porodnice. Záměrem zdravotních pojišťoven je uzavřít zařízení, která nedosahují alespoň 600 porodů ročně. Proti uzavření porodnice v Chebu je i starosta Jan Vrba, který poukazuje například na rozšiřující se průmyslové zóny, díky kterým by do regionu mohlo dorazit více mladých rodin. No a pojďme taky na předpověď počasí. Na západě Čech by taky dnes mělo být slunečno s tropickými teplotami. Naměříme mezi 27 a 31 stupni. Celý den bude hlavně jasno nebo skoro jasno, jen odpoledne přechodně oblačno.
9: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
12: Jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Dobré ránko.
14: Hezkou středu.
15: Snídaně šampionů.
14: Já chci takhle hnedka ze začátku téhle hodiny poděkovat naší posluchačce Martině, která mi svojí zprávou něco připomněla. Já cituju její zprávu. Dobré ránko, tak jsou kluci v sukních, jak jste včera říkali, takže vy jste pěkný srábotky a já jsem na to zapomněla a jsem ráda, že Martina to připomněla, protože včera jsme se tady vsadili, že kvůli vedru kluci přijdou v sukních, stejně jako nějaký protestanti nebo stávkaři ve Francii.
7: Hele, takhle, já bych se chtěl zastát mě, protože já jsem od začátku říkal, že já nepřijdu.
13: Hele, tak jestli to stačí, já jsem si sundal kalhoty teďka.
14: Je, tak.
7: Vrať to zpátky radši.
13: Tak já tam zpátky, jo.
14: Marťo, že jsi to připomínala.
13: No, přesně.
16: Hit Radio FM+.
17: Potkal jsem tě zase.

Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled.

0: Činasky měly místo ve středečním playlistu Hitrádia 6 minut po 8. Hezké ránečko.
1: Myslím si, že jsou jenom dva typy lidí. Ty, který mají kufr na dovču zbalený týden dopředu, a pak třeba můj kluk, můj Kuba, který si balí 20 minut předem, jo. Možná to někdo máte jako já, že i když letíte až vlastně za dlouho, tak už přemýšlíte co sebou. A u toho jsem se včera večer přistihla já, kdy prostě ono to není o tom, že bych jako byla nějaký bobrovský plánovací typ. Já letím příští čtvrtek, ale prostě tak strašně moc už se těším, že jsem si tak jako začala kolektizovat věci sebou, říkám si jo, tak tohle si vezmu, tohle ne, a už se tak jako připravuju a zajímá mě, jaký tip jste vy z těch dvou.
0: Počkej, nejdřív ještě zůstaneme u tebe, Jasmin, jo? Takže ty letíš příští čtvrtek, což je za týden a den navíc, a už balíš teda.
1: Jo? Tak nedávám to do kufru vyloženě, ale tak se těším, věc, že to nejde.
0: A pak, jestli teda můžu říct, druhá chyba, ty jsi říkala, že tvůj Kuba má za 20 minut zbaleno. To je kec, to je moc. To je moc, jo. Hele, jestli teda můžu mluvit za nás chlapy, jo, tak schválně se to David potvrdí. Balení nás chlapů je peněženka, pas, trenky a ponožky, jejichž počet je přímo uměrný počtu dnů stráveným na dovolený. Triko, kraťasy, kartáček a zbytek si koupí na místě. Hele, hotovo, 3 minuty čistýho času.
2: Já kývu.
0: Tak.
1: No dobře, tak ale určitě se mezi váma najde někdo, pojďte mě zachránit, kdo to má stejně jako já.
0: No tak u vás jen dobře, ať se zastanu, u vás jen je to prostě o něčem jiném, jo. Takhle zbalit kufr, kterým se musí vejít do váhy kolik, 20, 25 kilo, tak jako poskládat tam ty, všechny ty vaše peripetie, jako to není jednoduchý, že jo.
1: Počkej, ale hlavně, co mi došlo teďka, vy jste rychle zbalený díky nám, že jo, protože já to tomu Kubovi vždycky vyžehlím, já mu to i jako hezky složím, teďka mu připravím tu hygienu a on to jenom naháže do toho kufru.
0: No tak teďka už chápu, že jsi říkala, že balí 20 minut, což mi nedávalo smysl, když to teda balíš ty, jo.
1: Takže jaký tip jste vy, naši milí posluchači, balíte hodinu předem, týden předem, nebo 20 minut předem, přesně?
0: Nahrajte nám to jako hlasovku, budeme moc rádi. 777-937-777 přes WhatsApp. A budeme rádi samozřejmě i za klasický zprávy SMSky. A vy si užijte další muziku, než se k tomu vrátíme. Třeba Shakira, Whenever, Wherever, anebo tohle Rehab in my head na Hit Radio 808.

0: tohle je taky velký léto. Shakira, Whenever, Whenever na Hit Rádiu. Za minutu 8:45.
1: Balíte si na dovolenou dopředu hodinu, týden nebo pár minut před odletem na letiště? Na to jsme se ptali.
0: Musíme připomenout, že Jasmin si balí na dovolenou, která je příští týden už od teď.
1: Ale není to, jsem říkala, že bych byla jako plánovací typ, já to zvládnu za pár minut, ale já už se prostě nemůžu dočkat, takže mi ta hlava běží.
0: A my tady s Davidem jsme ten typ chlapů, který mají zabalený za 3 minutky. Tak přišlo od vás spousta zpráv.
1: Ilona, klidně bych balila ob týden, celý den, no a to je ono, prostě někoho to baví. No?
0: Koho baví balit? Davide.
2: No, mě ne, jo. Co se koukáš na mě?
0: Další zpráva, Denisa, dobrý den, Jasmin to řekla dokonale, asi co se týče toho balení chlapů, jste super parta, krásný den.
1: Bára, přidávám se k Jasmin, já bez plánování nemůžu existovat a patří do toho i balení na dovču, říkám znovu, já vlastně nechci plánovat, ale jen se těším, ale jinak děkuju, že se přidáváš ke mně do týmu.
0: Je divný, že jsi tady Jasmin vybrala zprávy jenom, který tě podporují. Dobře, pojďme dál. Zuzka píše, dobré ráno, v balení na dovolenou, když jedu sama, jsem stejná jako Jasmin, už týden před přemýšlím, co si vezmu a co je potřeba dokoupit, když jedeme s dětmi, tak se čas balení prodlouží až na 2 týdny. Ty bláho.
1: Ahojte, já jsem Jirka, na dovču jezdíme, těší nás Jirko, na dovču jezdíme převážně autem, odjíždíme v pátek a já mám už týden zbaleno vše v autě, nenávidím spěch, moje žena balí tu hodinu před odjezdem a ta nervozita vždycky to je katastrofa, stejně toho půlku zapomene, jste skvělí, mějte se, děkujem.
2: Při těchto teplotách teda doufám, že si nezabalili řízky, jako týden teďka odpočívali v autě.
0: To by se muselo hnedka sníst na první odpočívadla, taky teda mám několik hlasovek, třeba od Majky.
3: Ahoj lidi, ptali jste se, jak dlouho mě trvá, než zabalím. Balím se minimálně 6 týdnů dopředu, abych měla všechny věci, které budu potřebovat, pak to samozřejmě selektuji. Ale abych balila na poslední chvíli, taky to umím, ale myslím si, že to není to pravé ořechové. Čau.
1: 6 týdnů, co jsem já s týdnem, jako 6 týdnů?
0: To je docela dost, docela hodně.
1: Docela dost.
0: Taky tady máme hlasovku od Veroniky.
4: Ahoj rádio. Tak Jasmin, já tě v tom moc nepodpořím, protože já jsem ta, kdo má zabaleno za 20 minut. Můj manžel balí tak den dopředu, ale s tím, že já mu přebaluju, protože mu chybí ponožky, trenky, pyžamo.
1: Je to tady.
4: Takže ano, dobaluju všem, pak zabalím dětem a já jsem zabalená během 10 minut. 20 je i hodně. S pasama, s cigaretama, se vším, jak to má být. A manžel vlastně je ten, který tu dovolenou zaplatí, takže mě to moc nevadí. Krásný den, mám přeju.
1: A to mě na tomhle vždycky baví a vybavím si to, i když jsem byla malá a hádali se o tomhle máma s tátou. Jak máma prostě zabalila nám jako malým dětem, sobě, ještě připravila celkem věci tátovi a táta pak, že jí to jako trvá, ne?
0: Ach,
1: že jako, dítě já už všechno mám, co, poznáváš se, viď?
0: No, no jasně. Ta hlasovka od Verči tak krásně začala, jakože s tebou nesouhlasí a pak tam řekla tu zásadní věc a to, že no, musím ještě pobalit prostě toho svýho chlapa. No dobře, no. Taky tady máme hlasovku od Ahoj, tady Tomáš. Pojďme na Tomáše.
5: Ahoj, tady Tomáš.
0: Miluju.
5: Já se vždycky balím den dopředu, jo, kde nahážu veškerý ty věci potřebné, co chlapi potřebují od ponožek po boxerky a nějakých pár kusů oblečení, který člověk vždycky nějak tahá, vyklepe, vyvětrá a tahá dál. A taky tam dám powerbanku a veškerý kabely na nabíjení, který mám dvakrát. Jedny doma a jedny v paťohu. Vždy připravený, když někam jedu. Tak zatím. Čau.
0: No vidíš, tady Tomáš má ty kabely dvakrát, prostě kdyby jste třeba vy ženy na ten kabel zapomněli, protože tu elektroniku balíme my, že jo?
1: To jako bere si sebou jiný den, ale dobře.
0: Dobře, tak jako 50-50 to není, no, takhle, dobře. Bez vás, co bychom bez vás dělali, no, no jasně.
1: Tak,
0: no,
1: konečně
0: no.
1: Slovo chlapa je.
0: No, dobře, no. Tak my vám taky něco zabalíme, další parádní hity ke všemu, co děláte. Tohle je Dermot Kennedy. Hezké ráno z Hit Radio.

0: 8. chvíli po 8:45. Mějte prima ráno. Jeli po trochu sunshineu. One Republic, Sunshine, další parádní muzika pro vás za moment. Staví se taky Dasha Austin, no a stavíme se i u vás v autě, poradíme, kde to ve středu ráno stojí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
4: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
5: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Budíte se v noci horkem? Postele Lusina představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte. Postele Lusina.
13: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
14: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
13: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
15: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
16: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
15: A v mý nový kuchyni vám udělám kuře na paprice.
17: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
18: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 000 korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 000 korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda v těchto chvílích brzdí ranní dopravu v Plzni. Dávejte si pozor na Borech v Majerově ulici u křižovatky s ulicí Politických vězňů. Srazila se tam 3 osobní vozidla.
20: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
1: Hit Radio FM+.

0: jsou songy pro vaše lepší středeční ráno. One Republic, Sunshine. Je přesně 8:30 a David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Cristiano Ronaldo má na kontě další rekord. Jako první fotbalista skóroval na 6 světových šampionátech. 41-letý Portugalec otevřel skóre už v 6. minutě utkání s Uzbekistánem a do přestávky přidal ještě druhý gól. Portugalsko nakonec ve svém druhém zápase na šampionátu zvítězilo 5-0. No a taky Shakira se zapsala do historie fotbalu. Kolumbijská zpěvačka si zahajovacím vystoupením na letošním mistrovství světa připsala už 4. účast na fotbalovém šampionátu. Tím překonala svého bývalého partnera Gerarda Pikého. Češi si oblíbili cestování s aplikacemi, pomáhají s plánováním tras, hledáním spojů, překlady i rozpočítáváním společných výdajů. Podle cestovatelů jsou správně zvolené aplikace často stejně důležité jako pas nebo platební karta.
0: Přemýšlím, jakou mobilní aplikaci využíváme na dovolených nejvíc. Za mě to je asi Booking. Co vy?
3: Taky. Mm,
2: u nás TripAdvisor, díky tomu si můžeš najít skvělý restaurace v okolí.
0: Nekecej, fakt? Nepoužíval jsem, tak ještě nějaký tipy? Jasmin, přihoď nějaký tip do vínku.
3: Tak já se radím i s ChatGPT, ať naplánuje věci na dovču, no.
0: No ale to jsem zkoušel, jednou taky a chtěl jsem prostě cestu do Dubaje a najednou prostě jsem skončil někde by Google chtěl.
3: Musíš mít placený.
0: Jo.
2: Nebo taky Tinder může být jedna z takových aplikací, co se hodí.
0: To je taky pravda. Daša Austin, další skvělý hity pro vás tady na Hit Radio 8:31 a my vám přejeme krásné ráno, šampioni.

0: 8 minut po půl deváté ladíte Hit Radio, tohle jsou vanastovky. A mě by zajímalo, jestli se vám taky stává, že když dáte, prát pračku, taky zapomenete vyndat.
1: Stávalo se mi to do jistý doby.
0: Pak se to musí prát znova. Minut po půl deváté ladíte Hit Radio, tohle jsou vanastovky. A mě by zajímalo, jestli se vám taky stává, že když dáte, prát pračku, taky zapomenete vyndat.
1: Stávalo se mi to do jistý doby.
0: Pak se to musí prát znova, protože to vlhký prádlo samozřejmě víme, není vonavý.

0: s tím vlastně do jistý míry souhlasím, protože opravdu jsem tam jinak tu pračku zapomněla, ale mě by stačily třeba 3 pípnutí, ale ona prostě půl minuty tam něco huláka.
1: Jasně, ona tam prostě, ta pračka jede svůj koncert, jo. Asi přesně víte, o čem mluvíme a říkám si, jako ta pračka prostě hodně chce, abys tam došla a aby si vyndala, jo. Ale spíš mě teda jako zajímá, zaráží jedna věc, jak vlastně čas u praní je naprosto relativní záležitost, protože známe programy třeba na 20 minut, ale on ten program nikdy netrvá 20 minut, jo?
0: To taky z vlastní zkušenosti, ano, podepisuju se pod to. Nevím, co s tím někdy upřímně, vždycky tam pak čekám, já si to naplánuju a chci odejít z bytu pak, jo, buď na randíčko se svým klukem, nebo prostě ven s kámoškou a já říkám furt, nemůžu, ještě pere.
1: Přesně, nebo třeba, já nevím, je 9 večer a dáš ten program na hoďku a řekneš si, hele, do těch 10, dobrý, sice sousedi možná budou trochu brblat, ale do těch 10 je to prostě jako ofiko, jo. A pak prostě je třeba 22:40 a ta pračka začíná ždímat, jo. Já nevím, možná jsem jenom blbej a neumím to nastavit, ale sakra, když tam vidím, že ano, program je na hodinu, tak čekám, že to zapneš a že to za hodinu skončí, jo. Takže opravdu jako čas je relativní, jako jo, to jako neřekl Einstein, ale každý, kdo někdy stál před pračkou a sledoval tu svítící poslední minutu na displeji, jo. Pojďme si říct.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
5: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. terasyplzeň.cz.
6: Ahoj, to je Jana Kirchner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové zahrádky Lehárov v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstupenky si môžete zakúpiť na ticketlife.cz. Moc sa na vás teším.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidieť tú krásu ze zhora. Ďakujú, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
12: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
11: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
12: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
11: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
12: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
13: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
14: Jaká porce? Teď prodáváme auta. Porsche Plzeň.
15: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
16: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
15: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
16: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
15: Více na předplatnenakávu.cz.
17: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
18: všude zdejší, všude je fajn.
2: Hit Radio.

0: 8.51, dáváte si středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a tohle taky Huntrix Golden, dobré ráno.
1: Než se s váma dneska rozloučíme, tak tu máme závěrem dva důležitý odpočty.
0: Dva.
1: Za přesně 48 hodin budou děti držet v ruce vysvědčení a za 22 hodin budeme vědět, jak moc velký průšvih, nebo naopak překvápko, pro nás bylo mistrovství světa, protože ve tři ráno nastoupíme proti Mexiku.
0: To jsou náročné věci, ještě když se vrátíme k tomu vysvědčení, tak samozřejmě největší radost toho mají děti a rodiče trošku tak jako už teďka vymýšlí, co ty dva měsíce, jak zabavit jejich ratolesti. Takže buď a nebo. Pak tady máme fotbal, buď a nebo, jo. Takže čeká nás klíčový zápas s Mexikem, jak bylo řečeno, ve tři ráno.
1: To je fakt jako hodně špatná doba, musím říct. Yeah.
0: Jako tři ráno, no, to je takový, jako jestli jít spát, anebo jestli si rád budík. Já nevím, já kdybych to teda sledoval, fotbal, jakože to jde tak trošku mimo mě, já bych asi nešel spát teda, byl bych s váma, kdo spát nepůjdete.
1: Ale kdo spát nepůjdete a zároveň víte, že se uslyšíme zase zítra ráno, tak já bych klidně jako tady rozjela, abyste, pokud máte třeba doma nějaký sombrero, nebo budete mít pivko a budete fandit, ať se nám klidně cvaknete a pošlete nám to sem do studia a my si na to hnedka ráno podíváme.
0: Ale počkej, to úplně mění situaci, jak jsi zmínila to pivko, to by se za mě stal možná i fotbalový fanoušek.
1: Vášnivej, vy?
0: Vášnivej doslova, no tak vy, kdo budete fandit, tak my vám moc fandíme a vy, kdo nebudete koukat, tak samozřejmě zítra ráno v 6 vám ten výsledek řekneme, o to se nemusíte bát. Ed Sheeran, Shivers, poslední song, středeční snídaně šampionů. Tak pojďme na to, krásné ránko.

0: vánoční snídaně. A my vám chceme pogratulovat, že jste to s náma zase ty 3 hodiny vydrželi.
1: Ano, je to tak, jsme o jednu snídaní blíž pátku.
0: No super, zítra čtvrtek, tak my vám přejeme hezký den.
2: Po

0: hodně pijte, opatrujte se a zítra v 6.00.
1: Tak ahoj, tak ahoj.
0: Čau, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2,5 minuty před 9. Bára Škrybová přeju všem nádhernou středu. Aktuálně nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu ani komplikaci, takže máme radost a doufám, že tento stav vydrží nejlépe na pořád. Kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
4: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Vlna veder bude sílit, koncem týdne může být až 39 ve stínu. Odborníci proto opět nabádají, abychom pravidelně pili, ideálně neslazené nealko a minerálky. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž a pobyt venku. Premiéři Česka, Maďarska, Polska a Slovenska se shodli na posílení spolupráce v rámci Vyšehradské skupiny. Oznámil to maďarský premiér Maďar po schůzce se svými protějšky Babišem, Tuskem a Ficem. Babiš ve Vyšehradské skupině prý vidí budoucnost Evropy. Kvůli očekávaným vedrům se o víkendu neuskuteční dostihové mítingy v Karlových Varech ani ve Slušovicích. Oznámil to Jockey Club České republiky na svém webu. Ve Slušovicích by se měly dostihy konat nově 4. července. Karlovarský den zřejmě bude zrušen bez náhrady.
4: Fotbalový servis.
12: Čeští fotbalisté mají před sebou na mistrovství světa poslední zápas ve skupině. V něm se utkají s Mexikem. Duel rozhodne o tom, zda se naši udrží v turnaji. Národní tým získal v prvních dvou kolech jediný bod a k postupu do vyřazovací fáze bude pravděpodobně potřebovat spolupořadatele šampionátu porazit. Češi se budou muset v Mexiku vyrovnat s nezvyklou nadmořskou výškou a bouřlivou atmosférou na Aztéckém stadionu. Zápas se bude hrát zítra ve 3 ráno našeho času.
13: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
1: Středa nás čeká opět tropická. Teploty se dnes dostanou až na 32 stupňů Celsia a bude jasno až polojasno.
4: Hit Radio FM Plus.
1: No a máme tady středu, 24. června, za půl roku budou Vánoce, prosím vás. Už děláte přípravy? Krásné dopoledne přeje Bára Škrybová. Hit Radio.

9 minut po 9 na Hit Radio FM Plus, taková lepecká Adele Skyfall, díky, že jste s námi. Je středa 24. června. Ano, přesně za půl roku jsou tady Vánoce. A uteče to jako voda, vám říkám. Jen se pojďme hezky vrátit v těch myšlenkách k posledním Vánocům. Jste tam? Pamatujete? Že byli před chvilkou, co? No, tak přesně takováhle chvilka, úplně na chlup stejná, nás vlastně dělí od dalšího štědrého večera. Tak to, abychom opravdu pomalu nakupovali ty dárky. Takový plavky z výprodeje, to by vlastně asi nebylo pod stromkem úplně marný. Takhle, pojďme si samozřejmě říct, ano, dárky nosí Ježíšek, o tom není pochyb, to samozřejmě. Ale jako vy, co třeba ještě něco dokupujete i mimo Ježíška, pomáháte mu, tak kdy to děláte? Chvilku před Vánoci, anebo už klidně teď. Jako je pravda, že sezónní věci úplně v prosinci neseženeme, takže to vlastně vůbec není špatný nápad jít už něco nakupovat v létě. I ta paní ženka pak neutrpí takovou ránu. Tak mi pište na WhatsApp, jak to máte s kupováním dárku, ať se taky trochu do toho parného léta ochladíme. I když teda jako oni ty Vánoce poslední dobou jsou spíš takový jarní, co se počasí týče, co si budem. Tak pište, last good night, pictures of you, krásnou středu.

0: 9 hodin 20 minut, středa dopoledne, Hit Radio FM Plus s vámi a tohle byla Rihanna. Díky moc, že jste s námi. Je 24. června, za půl roku jsou tu Vánoce. Jo, a my tady na našem WhatsAppu řešíme, jestli vy už něco ohledně Vánoc řešíte, protože to uteče jako voda. Já už to vypnu, mě to vůbec nedělá dobře. A přišel mi takový vyšokovaný výkřik. Vánoce za půl roku? Děkuju za připomenutí. Právě jsem se spotila víc než venku na sluníčku. Katka. Naprosto chápu, Kačí. Betty píše. Ahoj Báro, co pak půl roku dopředu, ale já to řeším už v lednu, když jsou výprodeje. A před Vánoci už pak dořeším jen takové ty aktuální dodělávky. A je to paráda, pak už šetřím spoustu stresu a peněz. Každému doporučuju. Ahoj a neuvařte se. Betty. Betty, hele, tohle já si říkám každý rok, jo, ale stejně to nikdy neudělám, asi jsem líná, nebo nevím. Ale tak třeba teď. Díky moc za vaše odpovědi a hlavně klídek. Máme ještě půl roku a aktuálně jsou před náma hlavně ty letní prázdniny. Jen tam teď pojďme směřovat ty svoje myšlenky. Jsme si zablbli, ale to léto je parádní. Za chvíli na Hit Radio FM Plus Ella Henderson a Rudimental a taky Houcír. Tak krásný letní středeční dopoledne.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
3: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
4: Připravte svůj obývací pokoj na fotbalový zážitek jako na stadionu. A to díky fantastickým nabídkám prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreutu. Akční nabídky startují v prodejni neděli 28. června 2026 v 11 hodin v celé prodejně.

0: Zásobníky, pouze do vyčerpání zásob. Takže spěchejte do prodejny nábytek Gleisner v Tiršenreutu. Vyplatí se to.
1: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude
2: zdejší,
3: všude je fajn.
4: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
15: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením

Volci, take me to church, Night Radio FM+, vezmi mě do kostela. No, já vás vezmu spíš než do kostela za Jirkou Plnářem, pokud se neurazíte. A to už zhruba za 2,5 hodiny budeme s ním na výlet do retro dob, ne tak příliš vzdálených, ale nějaký ten pátek už to je, co ty doby proběhly, bohužel. A zazpomínáme zase prostřednictvím srdcovek. Tohle je Helena Zeťová a snad si ani nevzpomínám, kdy jsem tuhle písničku slyšela, a už vůbec ne takhle přes éter. Jo, tak tohle byla dáma nádherná s krásným hlasem a tak si u Jirky dneska v srdcovkách připomenete. A když jsme teda u těch dám, jo, tak Jirka vás dneska vezme na ten výlet třeba ještě do Anglie. Natasha Bedingfield, These Words, to je taky veliká paráda. Takže ještě jednou, srdcovky u Jirky Plnáře, dneska po 12. Tohle plus 4 navrch, včetně tý vaší napřání. A tohle? Tak tohle je taky super. Tohle je písnička Runaway Train a je to taky vzpomínka. Tak všem hezkou středu.

0: Pink Runaway, taky paráda. 9.41, díky, že ladíte Hit Radio FM+. No a Divoký západ bude do konce týdne mezi vás rozdělovat ještě rovných 6000 korun. Ještě 3 dny budou vždy jednoho z vás, kdo nám dá vědět nějaké dopravní info, 2000 odměňovat na pohonné hmoty. Princip stále stejný, velmi jednoduchý. Jo. Cokoliv potkáte z dopravy, ať je to kolona, uzavírka, bouračka, opravdu cokoliv, dejte nám to vědět na WhatsApp 720 870 237. Kluci potom v odpolední show jednoho z vás vyberou a hrajeme tedy ještě dnes, zítra a v pátek. Díky, že jste ve středu dopoledne, zítra Rádiem FM+, děláte velmi dobře, za chvíli to budeme totiž rozjíždět. Je to tak, tohle jsou Kabáti, kdo ví jestli. A je to teda jedna spece, která na vás ještě do desátý vyuchne. Tak buďte s náma, no.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia FM+. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích západních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 870 237. O tom,

0: na silnicích západních Čech.
1: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK Servis v Plzni na Karlovarské 32.
2: Pozor, velká slevová akce tedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
4: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
5: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
10: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.

0: Miluju nový místa se skvělou kávou.
1: Jo, Kapka.
0: Co je Kapka?
1: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
2: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
1: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
2: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
1: Předplatné na kávu.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Kuřecí zadní čtvrtky, kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
9: Hit Radio FM+.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: going down.
1: Leonie Donvoli, Hit Radio FM Plus s vámi. Minuta do desátý, jdeme se podívat na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, na Karlovarsku v Hroznětíně v ulici Ostrovská skončila dokonce 4 auta ve výkopu. A to proto, že byl špatně označen. Aktuálně to tam řeší policie. Co na to říct? Šťastnou cestu. A vaše dopravní info případně dejte vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
3: tak Mironet.
4: Klikni dvakrát!
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma!
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s...
8: Tisku.cz
1: Náplně hned!
9: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz. On air.
8: Online.
9: I v aplikaci rádia.cz. Hit Rádio FM Plus.
10: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy z politizace státní správy. K samotnému hlasování o podobě předlohy se sněmovna ale možná dnes nedostane. V Plzni končí čas na odstranění nelegálních reklam. Za porušení budou hrozit pokuty. Nařízení o regulaci venkovních reklamních nosičů, poutačů nebo třeba reklamních laviček platí ve vymezeném území od ledna. Na odstranění nelegálních reklam je čas do konce června. V Německu po celostátním zastavení železniční dopravy vlaky opět jezdí podle jízdního řádu. Jen ojediněle je třeba počítat s následky v podobě zpoždění a výpadků. Výpadek v úterý večer způsobila porucha digitálního komunikačního systému. Problém se projevil i na spojení s Českem. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloráda. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu. Třetí byl další forward z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas.
11: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
1: Dnes se opět nepouštějte do žádných velkých akcí, opět bude nejlepším řešením hlavně vyrazit k vodě. V maximech nás čeká 32 stupňů Celsia, na horách 28. Bude jasno až polojasno.
9: Hit Radio FM Plus.
1: Říkali jsme si už, že je středa a že se nám láme týden, asi ne, že jo? No tak to napravujeme. Středa, láme se nám týden, paráda, jdeme pařit. Alvaro Soler. Hit

Já jsem se, Hit Radio FM Plus, s vámi je středa dopoledne, máme přesně 12 minut po desáté. Bára Škrybová přeje nádherný středeční letní dopoledne. Opět máme venku šílený horko. Už jsme si tady říkali, že nejlepším řešením je opravdu vyrazit k vodě a hlavně u toho nezapomínejte pít. Ano, řeší se to pořád, ale protože opakování je samozřejmě matka moudrosti a ten pitný režim je opravdu důležitý, tak si to teď zopakujeme i my tady na Hit Radio FM Plus. Takže v tomhle hitu je pití opravdu absolutní základ, jo. To je třeba si uvědomit. Odborníci radí vypít 2 až 3 litry, možná, pravděpodobně zvládnete i víc, protože když je nad 30, tak tělo ztrácí tekutiny mnohem rychleji, než si člověk uvědomí. Co je důležitý? Je třeba pít, než přijde pocit žízně. Ta totiž pak už znamená, že je organismus lehce dehydrovaný. Takže ideálně pijte opravdu průběžně během dne, a to nejlépe obyčejnou vodu, případně i minerálky, anebo lehce ředěné šťávy. Nejlépe mějte lahev s pitím prostě pořád po ruce. No a zkuste omezit alkohol, to je pořád stejný. Taky hodně sladký limonády se nehodí, ani jedno totiž tělu moc nepomůže, spíš ho ještě víc zatíží. Tak krásný další extra letní den, užijte si ho a buďte udatný. Calvin Harris, Ellie Goulding. I need

0: Katy Perry políbila dívku, děkujeme, že nám to oznámila. Je 10.22, Hit Radio FM Plus, s vámi Bára Škrybová, zdraví. A před chvilkou jsme tady řešili pitný režim, zvlášť v těchto vedrech je velmi opravdu důležité ho dodržovat. Už víme, že je potřeba vypít aspoň 2 až 3 litry, nejlépe víc, a to ještě předtím, než se dostaví pocit žízně. A napsala mi k tomu na WhatsApp 720 870 237 Petra. Ahoj Báro, je to přesně tak, opravdu piju v těchto hitech jak velbloud. Ale pak zase pořád běhám na záchod, tak nevím, jestli vyhrávám. Petro, jako určitě vyhráváš, ale nevzdávej to, bojuj. My na Hit Radio FM Plus taky vyhráváme a vyhrávat budeme, a to hlavně muziku. Takže za chvilku bude vyhrávat Krištof a Dominika Lagia a taky Lucas Graham, Seven Years. Mějte krásnou středu, díky, že jste s náma. Hit Radio.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám, a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
4: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
6: Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radio.

I když to není úplně taneční tempo, tak ale příjemný to je. Lucas Graham, Seven Years, Hit Radio FM Plus s vámi, středa dopoledne 10.34. Je 24. června, už jenom dvakrát se vyspíme a budou tady prázdniny. A k prázdninám samozřejmě patří festival Hrady. Už vlastně úplně tak samozřejmě jako slunce a koupačky a dobrá nálada. A zrovna tady teda tý dobrý nálady je na Hradech tolik, že by se dala přehrabovat vidlema. Tak si pro nějakou určitě skočte do zásoby. Přesně za měsíc, tedy 24. a pak ještě 25. budou Hrady na Švihově. Já doufám teda, že už máte lístky, ale jestli ne, tak nebojte, nepanikařte, ještě máme pro vás řešení a ještě jednu výhodnou vlnu předprodeje. Ta běží aktuálně, ale už jenom do zítra. Takže opravdu šup, nakupujte, ať jste připraveni. A to jmenovitě na Daniela Landu, na Mirai, Rybičky 48, MiG 21, Harley, Trautenberg, Vypsanou Fixu, Tomáš Klus bude, Xindl X a spousta dalších. Na celý line-up se mrkněte na www.hrady.cz a hlavně si tam teda kupte ty lupeny, ať pak nejste třeba případně smutný, že se na vás nedostalo, to se může stát, a nebo taky, že to máte za draho, což se taky může stát. To nechceme samozřejmě nikdo. A já mám teď pro vás hudební lahůdku a zase půjdeme do minulosti. Do roku 92 a do Velké Británie. Undercover, Baker Street. Užijte si to. Wandering

0: Lady Abracadabra 1044, Lady Gaga Abracadabra, ano, 1044, Hit Radio FM Plus s vámi. Kam vyrazit? Činasky jedou svoji letní šňůru festivalu a jmenuje se Open Air Léto, a tak nám to léto otevřou i na našem krásném západu Čech, a to konkrétně v Klatovech v autokempu. Nejedná se jenom o obyčejný koncert, to vůbec ne. Chystá se tam na vás asi pětihodinová show, která začne v 17 hodin, a to hned setkáním s kapelou, focení proběhne, autogramiáda, a pak už to bude tak jako volně postupovat. Čeká vás hudební host Nedivoč, to je ostravská kapela, která hraje takovou všeho chuť, všemi žánry, veselé, smutně a tak dále, však to znáte. Činasky kvíz bude DJ Freaky, což je vlastně jeden z nejtalentovanějších DJů svého oboru v Česku. Dá si tam jeden set a pak ano, přijdou samotní králové činasky, a to někdy kolem 8 hodiny večerní. Tak dorazte, zahájit takhle parádně prázdniny, a lístky můžete kupovat v předprodeji třeba na www.činasky.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's

0: kompromis za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v-mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Farma Park Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
4: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
5: Farma Park Dobřany.
6: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
4: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mira.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Single X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
9: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Taky nechcete končit léto větou.
13: To zase nějak uteklo, viď?
12: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
1: Mami, ten Superland byl boží.
14: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
15: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
16: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
17: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
18: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
17: Romantika.
18: Sportáky.
17: Zábava pro děti a mnohem víc.
18: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
19: Firma na zážitky.
9: CZ.
20: Ptáš se tak, kterou cestou se dá.
21: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Taky paráda. Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind na Hit Radio FM+. Půl minutky před 11. Jdeme na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně je západ Čech zase bez nehod a bez dopravních komplikací, takže zase ideální stav, tak buďte za volanty i nadále opatrní a vzorní a přeju vám šťastnou cestu. Vaše dopravní info případně posílejte k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Ahoj, to je Jana Kiršner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové zahrádky Lehárov v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstupenky si môžete zakúpiť na ticketlife.cz. Moc sa na vás teším.
6: U nás byle rozhodne nakoupíte výhodne. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
7: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
8: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Policie v Ostravě hledá ozbrojeného muže. Zasahuje v Zábřehu. Informaci potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková.
9: Můžeme potvrdit, že jsme přijali opatření proti muži, který má být ozbrojen. Zajistili jsme bezpečný perimetr a na místě jsou policisté, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti veřejnosti.
8: Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Policisté jí předali záchranářům. Potravináři teď varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V boxech totiž může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů a hrozí tak zkažení potravin. Lidé si nechávají do boxů doručovat třeba pečivo, nápoje, mysli tyčinky nebo doplňky stravy. Vědci dál řeší příčinu výskytu bentických sinic v některých částech Lipenské přehrady. Bentické sinice obsahují jed, který může způsobit otravu zvířat. Jejich výskyt prý nesouvisí se znečištěním ani se suchem. Prokoupající se lidi údajně riziko nepředstavují. Psi by ale neměli olizovat nic na břehu nebo na některých místech pít vodu z přehrady. Čeští hokejbalisté zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných nájezdech. Vyhráli tak i čtvrtý zápas na turnaji. Dnes můžeme v Ostravar aréně opět fandit našim. Utkají se s Američany. Utkání začne v 17.30.
10: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
0: Středa je letní jako blázen. Teploměry se vyšplhají na tropických 32 stupňů, na horách to bude 28. Ani ten déšť nebo přehánky se dneska nechystají, jen trošku zvětšená oblačnost, ale to až někdy odpoledne.
11: Hit Radio FM+.
0: Tak užívejme, jak jen můžeme. Máme léto jak z učebnice, krásné dopoledne přeje Bára Škrybová. Máme tady ještě hodinku spolu. Otvírá Nik-

Gutia Kimbra, Somebody That I Used To Know, taky velká hitovka. 11 hodin 13 minut k tomu, jste s Hitrádiem FM+, máme 24. června, za dva dny je vysvěcení a nevím jak vás, ale mě na téhle době mimo jiné velmi baví, jak se tak po různu pořádají akce, které to léto a ty prázdniny skvěle zahájí a skvěle otevřou. A nejlepší jsou takový ty akce, přijďte s vysvěcením a máte vstup zadarmo. A přesně takovouhle akci teď rozjel Farmapark Dobřany. Takže vezměte vysvěcení do kapsy a opravdu vyrazte do Farmaparku Dobřany, protože tam na vás čekají desítky zvířat, dětská hřiště, kontaktní výběhy, spousta zábavy, no a samozřejmě den plných zážitků pro celou rodinu. Takže krásná inspirace. One Republic Counting Stars na Hit Radio FM+, právě teď.

0: 11.23, ladíte Hit Radio FM+, Bára Škrybová přeje to nejkrásnější středeční a letní dopoledne. Za chvilku si dáme Anastasiu nebo Poetiku, mám pocit, že tě ztrácím. A kdo byste nechtěl ztrácet z peněženky nějakou tu korunu, až budete tankovat, tak nám pošlete dopravní info na WhatsApp 720 870 237 a třeba zrovna dneska vylosujou zrovna vás Divoký západ a dej vám 2000 korun na to vaše tankování. Tak to zkuste, cokoliv potkáte, nám opravdu dejte vědět. Třeba fakt ta karta padne na vás.
1: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
2: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
3: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na tento bogán?
6: Kdy mě má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen.kdyně.cz
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
9: Budíte se v noci horkem? Postele Losina představují speciální chladící matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladící matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte. Postele Losina.
10: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
11: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
10: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
1: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: ztrácím.
1: Na Hit Rádiu v čase 11.33 Poetika, mám pocit, že tě ztrácím. A protože se nám opravdu ty letní prázdniny blíží neuvěřitelně rychle, tak jsme si tady na Hit Rádiu FM Plus už řekli několik akcí nebo míst, kam se takhle v úvodu prázdnin vydat. A ať je z čeho vybírat, tak teď přihodíme další. V sobotu 27. června se zastaví Jeleni v rámci svých Jelen Festů v Příbrami. Jelen Fest to není jenom koncert, je to opravdu parádní celý odpoledne, kde toho na vás čeká moc a moc. Začíná se ve 3 hodiny, to se oficiálně otevírá areál a pak zhruba 15 minut na to začne autogramiáda, která potrvá asi hodinku, potom zaspívá Adéla Orlová, v 16:30 bude dokonce i Jelení koncert pro děti, Tereza Balonová vystoupí, Tombola taky bude a ta velká Jelení show, tedy Zlatý hřeb večera, Zlatý hřeb Jelen Festu, tak to propukne někdy kolem 20:30 a potrvá do 10 hodin. Takže jak říkám, tohle je parádní letní odpoledne, akorát tak na zahájení letních prázdnin, protože je to opravdu pro celou rodinu. Mrkněte na www.jelenmusic.cz, tam uvidíte přesný harmonogram i další zastávku Jelen Festu a taky si tam můžete pohodlně koupit lístky v předprodeji.

0: Dobrý den a těším se na vás zase zítra od 9 do 12. Ahoj, Bára Škrybová se loučí.
1: Dopravní hlídka Hitradia FM+. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích západních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 870 237. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitradio FM+, tvůj parťák na silnicích západních Čech.
2: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK Service v Plzni na Karlovarské 32.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
4: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
5: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
6: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
7: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
6: A v mý nový kuchyni vám udělám koře na paprice.
8: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
9: XXL výprodej v online shop.cz.
10: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz. Porsche Plzeň.
11: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
12: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
9: Porsche Plzeň.
13: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
14: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
13: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
14: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
13: Více na předplatnenakavu.cz.
15: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno? A proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Hit Radio FM+.
17: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: servis na západě Čech. Pozor na trase z Plzně směrem na Klatovy. Omezení čeká u Dolní Lukavice. A pozor si dávejte taky ve Třemošné u Plzně, kde se opravuje estakáda a jezdí se objížďkou. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
3: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
4: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Premiér Andrej Babiš označil chování prezidenta za směšné, řekl to serveru Blesk.cz. Prázdniny jsou na dosah, období, na které se těší také každý scout a scoutka. Je to pro ně ta nejdůležitější část roku. Letos jejich oddíly uspořádají téměř 1300 táborů. A to je zhruba o 30 více než loni. Více už dodá mluvčí junáka Barbora Trojak.
7: Letní tábor je vyvrcholením celoroční skautské činnosti. Kluci a holky se na něm učí postarat se sami o sebe i o své kamarády, zkouší si činnosti, ke kterým se v běžném životě nedostanou, a hlavně jsou spolu. V partě lidí, v níž často vznikají přátelství na celý život. Celkem na skautské tábory letos vyrazí asi 49 000 dětí a jejich dospělých vedoucích.
6: Mezi oblasti, kam oddíly míří nejčastěji, patří Jihočeský kraj, Vysočina nebo Plzeňsko. Londýnský maraton bude příští rok dvoudenní. O víkendu 24. a 25. dubna 2027 se ho zúčastní 100 000 běžců. Zájemci o účast musí uspět v loterii, do které se přihlásilo přes 1 milion a čtvrta běžců. Loterie se uskuteční začátkem července. Každý přihlášený bude mít šanci startovat v sobotu nebo v neděli. A teď se ještě podíváme k nám.
8: Plzeň zahájí rekonstrukci Masarykovy třídy na Doubravce. Frekventovaná ulice, kudy denně projede až 10 000 vozidel, se promění na živý městský bulvár. Letos se práce dotknou prvního úseku mezi ulicemi Rokycanská a Těšínská a neměly by výrazněji ovlivnit dopravu. Hotovo bude někdy během listopadu.
9: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
8: Na západě Čech bude celý den jasno nebo skoro jasno. Na Šumavě přechodně i oblačno. Teploty dnes vystoupají mezi 28 a 32 stupňů Celsia.

Nádherné tropické poledne přeju, 12 hodin 3 minuty, je středa, konečně jsou tady taky po 24 hodinách od včerejšího dne srdcovky Hitrádia, 5 legendárních hitů, které půjdou opět po sobě, dáme si 80ky, 90ky, dáme si také milénium, no a momentálně nejpoužívanější slovo, který je, co říkáte, teď úplně nejčastěji, je to slovo nemožný, to není možný, fakt, a je to úplně na všechno, ale ceny benzínu, vidím to a říkám si, proboha, to není možný, horko, tropy, říkám si, proboha, to není možný, kolony v autě, proboha, to není možný, pak jdete na pivo, vidíte účtenku a říkáte si, no to si ze mě dělaj, teda proboha, to není možný. No a tím pádem srdcovka číslo 1, kterou jsem pro vás vybral, je z roku 2005 a jmenuje se Nemožný, Impossible. Helena Zeťová na Hit Rádiu. Tak snad už to jednou možný bude.

0: Alena Zeťová, Impossible, tedy to není možný. 12 hodin, 6 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: První srdcovka za náma, no to není možný. Koukám na WhatsApp 777-937-777 a Tomáš píše: Čau Jirko, souhlasím taky na všechno, teď říkám, to není možný. Ale zapomněl si ještě na náš fotbalový nároďák. Tam taky říkám, to snad není možný, když vidím, jak hrajou. Zdravím. Já jako chápu, Tome, OK, ale tak hele, třeba se to zlomí, jo? Dneska v noci se může stát zázrak, sekneme Mexiko a postoupíme ze skupiny. A pak si řekneme, to není možný. Chce to věřit a mít bojovýho ducha, jo? A když bojovej duch, tak mám tady pro vás další srdcovku. Z roku 1995 je to opět německý Eurodance a jmenuje se srdcovka The Spirit, tedy ten duch. Tak takhle na dálku ho posílám našim klukům, ať za nás bojujou, ať toho bojového ducha mají. A vy, jestli máte rádi fotbal a vyrůstali jste v těch 90. 80. napište mi na WhatsApp 777-937-777, který fotbalista pro vás, ať už český nebo zahraniční, byl top. Na koho vy si vybavujete? Kdo pro vás byl opravdu ten fotbalista par excellence číslo jedna? To mě zajímá dneska. Trošku jiný dotaz na vás mám v srdcovkách. No a teď trochu electro music a The Spirit na Hit Radio.

0: Trocha středeční romantiky, Richard Marx, Right Here Waiting. Ve čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je za námi další srdcovka, tentokrát už třetí. Já jsem se ptal, když je teda dneska ten fotbalový den, protože večer, v noci, ve tři, tak hraje Česko na mistrovství světa. Kdo z legend byl pro vás ten legendární fotbalista? A bylo jedno, jestli teda zahraniční, anebo českej, tak píšete na WhatsApp Vitrádia 777937777 a jsou to teda nádherní jména, jako například Edgar Davids. Nebo tady píše třeba Tomáš, ahoj, pro mě jasně byli top Rivaldo a taky Patrick Kluivert. Jasně, Patrick Kluivert, ty bláho, to si úplně pamatuju. Rok 2004, mistrovství Evropy, to se asi vybavíme všichni. Zápas proti Nizozemsku, já ho měl taky hrozně rád. David z Brna píše, ahoj Jiří, za mě jednoznačně Ronaldinho a z našich Karel Poborský, to byl neskutečný borec. Zdravím, jasně, taky souhlasím. Lukáš, ahoj, já jsem měl rád jako kluk golmany. Za naše to byla legenda Petr Kouba a když už byl zabraný jiným kámošem, tak jsem byl Fabien Barthez. To jsou neuvěřitelný jména. Stejně nechápu, jak Fabien Barthez, který měřil asi 150 cm, mohl prostě být brankář a tak jako fantastický. Tak děkuju moc i za tyhle vzpomínky. My si dáme další srdcovku, se kterou zavzpomínáme. A mimochodem musím teda říct, že pár týdnů zpátky tak jsem měl možnost moderovat zápas českých legend fotbalových právě z roku 1996. A teda, když jsem mluvil s panem Koubou, legendárním golmanem, tak jsem mu říkal, že jako kluci, tak jsme si na něj hráli a že jsme si vždycky fixkou na záda, na tričko, pak jsme doma dostali trošku průplesk, tak jsme si psali jejich jména, že přesně jsme se hádali o to, kdo prostě bude on. A kdo přišel první, tak měl štěstí. Byl strašně potěšený. A o tom to je. Tak snad nás potěší i dneska večer naši kluci. My si dáme Placebo právě teď, srdcovka číslo 4.

0: Natasha Bedingfield na Hit Radio, srdcovka s číslem 5.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: These Words, mimochodem jeden z těch prvních velkých rádiových hitů, se kterými právě Natasha Bedingfield udělala, jak my říkáme, díru do světa. Ještě předtím Placebo, Every You, Every Me, tak jsem moc rád, že vás to takhle potěšilo, podle toho, co píšete na 777-937-777, třeba i tady mám zprávu, akorát nevím od koho, není to tady podepsaný, ale baví mě to, tenhle song miluju už od devítky, kdy jsem poprvé viděla Velmi nebezpečné známosti. Děkuju moc. Velmi nebezpečné zámosti. Mimochodem, skvělý film, myslím si, že ideální pro všechny puberťáky a takhle v devítce. My jsme měli povinně v devátý třídě Mandragoru, český film, což je teda úplně úlet, to by měli vidět dnešní děti taky. No a Velmi nebezpečné zámosti, to je jako velká romantika. Ale zároveň je to prostě, no, hele, jak doporučuju, jestli máte děti v pubertě, Velmi nebezpečné známosti klidně, a pokud je to navíc ještě navede ke skupině Placebo, no tak to je úplná nádhera. Za chvíli, srdcovka na vaše přání. Včera jsme měli filmové srdcovky, dneska v tom klidně můžeme pokračovat, a nebo vy prostě jenom napište, co byste chtěli v tomhle šíleném vedru a parnu slyšet, co vás osvěží. 777-937-777, pište zprávy, posílejte i hlasovky, za chviličku bude srdcovka na vaše přání.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa,
1: Mirá,
2: Rybičky,
1: Migové,
2: jdeme na Hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů,
1: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
1: Harley,
2: Tomáš Klus,
1: Single X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
4: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
5: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
6: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
7: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
13: Hit Radio.
14: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio FM+.
15: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Michael Schulte a Rehab s hitem Waterfall, tedy vodopád, je 12 hodin 630 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A na Hit Radio nás čeká poslední srdcovka, která je na vaše přání, a protože venku je asi 1200 stupňů, tak jsme si říkali, že bychom si mohli dát něco na osvěžení. A mám tady teď momentálně takový jako malej vnitřní duel, protože úplně nejvíc zpráv tak je buď na Mariah Carey, a nebo na Vanilla Ice, jo? Vanilla Ice, Ice Ice Baby, což je úplně jako jasný. A na Mariah Carey, tak to asi vás taky jako napadá, že jo? Tak to je All I Want For Christmas Is You, jo? Tady to, jo. A to z jednoho zásadního důvodu. A to z toho, že za prvý nás to může jako osvěžit, ale za druhý, tak dneska je 24.6., to znamená, že přesně za půl roku, tak je tady štědrý den, dneska se to láme. No a já nevím co, tak buď to bude Ice Ice Baby, anebo to bude Mariah Carey. Nechám to na vás, na první zprávě, která teď přijde na 777-937-777, tak tato rozhodne. Napište, jestli Vanilla Ice, anebo Mariah Carey. Čekám. Je to tu? Je to tady. První zpráva, která přišla, je jasně Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Dobře, tak jo, dáme si Vanilu Ice, Ice Ice Baby. Mimochodem doporučuju film Chladný jako led, kde Vanilla Ice hraje v hlavní roli. Je to rok 91. Pokud jste to viděli jako malý, nebo v pubertě v 90. Na videokazetě, tak věřím, že ten film milujete do dneška. Pokud se na něj podíváte poprvé až teď v dospělosti, tak už vás teda asi tak moc nechytne, to mě mrzí, ale to už se nedá nic dělat. Každopádně taky je to legenda. No a tak si dáme. Oh, hudební mrazák. Právě teď. Roztáhněte ruce, zavřete oči, nadechněte se. Osvěžení právě letí. 90. léta, Ice Ice Baby, ledová tříšť, éterem Hit Rádia. Právě teď.

0: Když jsme tohle slyšeli poprvé tady na Hit Rádiu, tak jsme si říkali, jo, to zařadíme do vysílání, tohle se chytne, to bude dobrý, na léto úplně ideální, ale Farben, trvá to 2 minutky, je to pozitivní, je to skvělý, vlastně co víc si takhle jako před létem, jako letní hit přát. Za chviličku Matter Games a nebo David Guetta, no a stejně tak, jako tady se zpívalo Baby Goodbye, tak my říkáme srdcovky Goodbye. Jo, srdcovky pro dnešek končí, ale zítra zase budeme pokračovat dál. Opět v pravé poledne vás čekají srdcovky na Hit Rádiu. No a dneska, no tak pořád nekončíme. Srdcovky sice ano, ale my fungujeme dál. Po 2. hodině odpoledne vás ještě navíc čeká taky ruleta dvojsmyslů. To by taky mohla být dneska zajímavá. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Rádio a za chvíli i nejnovější zprávy. Tak buďte s námi.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda o

0: Na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web hitradia.fm+. Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
3: Hit Radio. Hit Radio.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Rádio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: David Guetta, tedy Swims a Tones and I. Všichni tři dohromady takhle krátce před 13. hodinou, tak to je poslední hit, který my si dáme před zprávami. A jdeme taky na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Záchranné složky teď zasahují na Sokolovsku. K vážné nehodě došlo v obci Krásno, kde se osobní auto srazilo s motorkářem. Projíždějte tam s opatrností. A další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám, a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Klikni!
7: Co frčí tohle léto?
6: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
7: Ideální na prázdniny.
6: Doma, venku, na dovče.
7: Beru!
6: Když hry, tak Mironet.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Vlna veder bude dál sílit, o víkendu může být až 40 stupňů. Odborníci proto opět nabádají, abychom pravidelně pili ideální neslazené nealko a minerálky. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž i pobyt venku. Do péče o duševní zdraví má jít v příštích 4 letech více než 10 miliard korun. Vyplývá to z Národního akčního plánu pro duševní zdraví na roky 2026 až 30, který schválila vláda. Mezi lety 2010 až 2021 vzrostl počet Čechů s psychiatrickou diagnózou o více než pětinu. Jedete na dovolenou a budete tam vybírat z bankomatu, zkontrolujte si dopředu podmínky. Zaskočit nás může i takzvaná dynamická měnová konverze u výběru z bankomatu. Jak se projevuje, to popisuje za Partners banku ředitelka divize denního bankovnictví Klára Bulířová.
14: V případě, že vám obchodník nebo v případě, když chcete vybírat peníze z bankomatu, provozovatel bankomatu nabídne dynamickou konverzi, tak ji doporučujeme odmítnout, jelikož ten kurz, který vám obchodník nebo provozovatel bankomatu je ve většině případech méně výhodný než ten, co získáte u své banky.
13: Partners banka má informace pro cestovatele shrnuty na svém webu a také v aplikaci. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Parkování v Sokolově bude snazší. Město totiž pokračuje v budování nového parkoviště na sídlišti Michal, které bude v Mánesově ulici. Kapacita bude pro více než 100 osobních vozidel. Parkovací plochu budou využívat nejen místní, kteří bydlí v okolních domech, ale také pendleři, kteří jezdí za prací do Německa.
15: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
1: Podle předpovědi u nás na západě Čech dál bude hlavně jasno nebo skoro jasno. Na Šumavě přechodně oblačno. Na teploměrech naměříme mezi 28 a 32 stupni.
16: Hit Radio.
17: Jirka Pelnář.
18: Hit Radio.
0: Odpoledne s Hit Rádiem pokračuje dál. Dneska máme 24. června. Přesně za půl roku jsou tady Vánoce, Štědrý den. Venku teď tropy jako na Sahaře. V srdcovkách na přání mi explodoval WhatsApp se zprávama, že byste chtěli na osvěžení zahrát Mariah Carey. Tak jako proč ne? Lucie, jestli jste to teď slyšeli, tak to bylo plácnutí se do čela. Mám to tady připravený. Jako proč ne? Hele, pojďte teď začít psát dopis Ježíškovi. Jo, pojďme si užít trošku srandy a pojďme se osvěžit. Myslím si, že kdo teď bude víc překvapený než Lucie, tak bude samotná Mariah Carey, až ji teď na mobilu pípnou tantiemi za ten lid, protože to si myslím, že v červnu ještě nikdy nezažila. Je to tady, poprvé v historii Hit Rádia, v červnu Mariah Carey.

Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Pro vás, kdo máte smysl pro humor a kdo se taky těšíte, že za půl roku budeme nadávat na to, že jsou Vánoce v blátě. Je 24.6. přátelé, tak nádhera. No a pojďme zpátky do reality. Mika, Happy Ending.

Avicii, Waiting for Love na Hit Radio ve čtvrt na dvě odpoledne. My čekáme místo na lásku na stín, ten je teď momentálně jako nedostatkové zboží. Ve zprávách tak Lucie říkala, že opravdu může být až 40 stupňů Celsia o víkendu, což je teda jako šílený. To hraničí se zdravím, jo? Takže dávejte na sebe i pozor, musíme to takhle říkat i nahlas, protože ten pitný režim se musí dodržovat. Nebuďte na sluníčku, nenechávejte v žádném případě domácí zvířata ani děti v autě zavřený, to prostě pak už je tam jako 90 stupňů v tom autě během chviličky. Takže opravdu dbejte teda jako na to, abyste byli hlavně v pohodě a v bezpečí. No a máte vy nějaký zaručený, ale reálně jako zaručený tip, jak se takhle schladit, co dělat, kam třeba i vyrazit? Já třeba vím, že v Plzni, tak tam máme podzemí a že se chodí na prohlídky do podzemí, kde je konstantně nějakých 7-8 stupňů Celsia. Takže to třeba já jako rodilej Plzeňák můžu doporučit, pokud budete chtít, zajděte si, udělejte si výlet na západ Čech. To jako za to stojí. Potom ještě ta druhá šílená rána, když vyjdete ven a tam je těch 40, tak to za to stojí taky. Ale klidně dejte i vy váš tip, kam vyrazit, třeba i ve vašem městě, anebo prostě jestli máte, já nevím, nějaký recept, nějaký osvěžující drink, jídlo, cokoliv, co vás opravdu jako dokáže osvěžit. Pojďte se podělit, pojďte poradit všem ostatním. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp Hit Rádia. A my si dáme v tuhle chvíli taky něco na osvěžení. Začátek Melania, Two Brothers on the Floor a Dreams na Hit Rádiu.

0: Imagine Dragons na Hit Radio. Za chvíli bude půl druhé odpoledne. Jak se připravit na čtyřicítky, které budou o víkendu? Dobrá otázka. S odpovědí je to také asi celkem jednoduchý, podle toho, co píšete na WhatsApp 777-937-777. A odpověď je mít doma meloun. Meloun ledovej z ledničky je na osvěžení, na to, aby jsme doplnili nějaký tekutiny, a je to tak asi jediný jídlo, který se v tom vedru dá jíst. Podle 90% zpráv, co píšete. Díky moc za to, to je samozřejmě skvělý tip. A pak jsem tady našel ještě jeden. A to mě taky dost baví. Čau Jiří, rozhodně ovocný led. Vezmu pár malin, jahod a rybízu, dám do klasických formiček na led, zaliju tu vodou, lupnu na mrazák a za pár hodin je to hotový. Pak stačí obyčejná voda z kohoutku do půl litru, hodit do toho pár těchto kostek a kdo má bohatý rodiče nebo ropný vrt za barákem, může ještě přihodit pár lístků máty a kolečko limetky. Nádhera. Tohle je velmi dobrý tip. Moc za to děkuju. Úplně ideální by to bylo ještě natočit na video a dát to na sociální sítě. To si myslím, že by bylo hodně sdílený. Krásný. Díky. Tak nemáte začno, tak možná ještě nejzásadnější věc je asi ani nechodit ven a jenom zůstat doma a modlit se, aby už to přešlo. Za chviličku Kateřina Marie Tichá, byt 66, tak je Alvaro Soler na Hit Radio.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
3: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firmanazážitky.cz.
5: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte.
4: Postele Losiná.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na noc s operou.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
2: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mě to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Upřímná zpověď a pohled do deníčku Kateřiny Marie Tiché. Byt 66 ve 13 hodin 38 minut. I tenhle hit zítra můžete slyšet živě, a to na jejím pražském koncertě pod širým nebem. Bude nádherná letní noc, tak pokud budete mít cestu do hlavního města, tohle bude určitě stát za to. My vyrážíme s naším týmem, tak se těším. Vidíte určitě nějaké naše společné fotky. Tak a teď pojďme ještě na další zásadní věc, kterou tady pro vás máme. Otázka za milion, jo? Na jak dlouho vám vydrží plná nádrž v autě? Já znám lidi, co mají plnou nádrž na měsíc. Jestli to máte úplně stejně, tak díky nám můžete jezdit celý měsíc zdarma, protože i dneska odpoledne rozdává naše odpolední show plnou nádrž gratis. Stačí, když se stanete členem naší dopravní hlídky, a to je vlastně jako celý. Podrobnosti najdete na našem webu i na sociálních sítích, no a nebo prostě můžete vzít akorát plnou nádrž, natankovat, nemusíte ani nikam jet, jestli máte klimatizaci v autě, tak můžete nastartovat a 3 dny trávit v autě. V příjemných 18 stupních Celsia.

0: Miles Smith, Nice to meet you na Hit Radio. Přesně ve 2:45 odpoledne. Dneska máme středu a to taky znamená, že večer od 18 hodin vás čekají u nás na Hit Radio hity na přání. Tak už teď klidně můžete na webu hitradio.cz najít formulář, napsat, co byste chtěli slyšet, komu byste to chtěli nechat zahrát a hlavně taky v kolik hodin můžete si vybrat, jestli to bude třeba mezi 18. 19. anebo až mezi 20. a 21. hodinou. A fantazii se opravdu meze nekladou. Můžete si přát cokoliv, může to být teď z roku 2026 jako úplná novinka, anebo klidně to může být něco z 80. 90. něco tak legendárního, jako třeba Chumba Wamba a jejich Tap Thumping. A nejlepší na tom je, že pokud byste zrovna tohle chtěli, tak nemusíte čekat až do večera, tohle stihneme ještě do 14. hodiny. Tady na Hit Radio, tak buďte s námi. Já jsem Mirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: Klikni!
4: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
3: Co to je?
4: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
3: Ideální na léto s kámošema.
4: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
3: Tak to beru.
4: Když hry, tak Mironet!
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa,
6: Mirá,
7: Rybičky,
6: Migové,
7: jdeme na hrady.
6: 8 hradů,
7: 8 víkendů,
6: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival,
7: to jsou hrady. www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Pořád Plzeň?

0: pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.nepomuk.cz.
1: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
2: Nazdar, já jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farmapark Dobřany.
3: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
8: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Už v roce 1982 se dali dohromady a díky tomuhle hitu se zase vrátili zpátky k sobě po nějakých neschodách a nakonec prorazili do celého světa. Tohle je, dámy a pánové, rok 1997. Co se děje v roce 2026, tak to už ví Lucie. Řekne nám to za chviličku v nejnovějších zprávách. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se došetřuje na Sokolovsku. Jak od nás víte, došlo k ní v obci Krásno, kde se srazilo osobní auto s motorkou. Během pár minut tam projedete plynule a bez zdržení. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu.

0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Slib slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Připustil to v rozhovoru pro Blesk.cz premiér Andrej Babiš. Doplnil, že když to nevyjde, bude se o to vláda snažit pro rok 2028. Potvrdil tak slova ministra dopravy Bednárika, který rozhodnutí očekává při červencových jednáních o rozpočtu. Množství kyberútoků v oblasti pohostinství, cestovního ruchu a rekreace stoupá. V květnu zaznamenala každá společnost v průměru 2300 kyberútoků týdně. Podle expertů kyberzločinci intenzivně cílí na odvětví, které zpracovává obrovské objemy citlivých údajů. Stát plánuje zavést novou polytechnickou výchovu. Zaměří se hlavně na moderní technologie a praktické dovednosti. Jak dnes vypadá výuka budoucnosti, ukazuje pojízdná učebna techniky. Co v ní žáci zažijí, popisuje Štěpánka Filipová za ministerstvo průmyslu.
4: Ve speciálně upraveném a technologicky vybaveném kamionu si mohou mladí lidé vyzkoušet práci s 3D tiskárnami, notebooky či tablety s rozšířenou realitou. Velký zájem bývá nejen o praktické ukázky, ale také o workshopy zaměřené na digitální dovednosti, kreativitu a technické myšlení.
3: Letos už učebna navštívila například Prahu, Ostravu, Zlín nebo Bystřici nad Hostýnem. Teď ještě pohled k nám.
5: Plzeňský pivovar otevře běžně nepřístupné místo. Jde o takzvanou bednárnu, jejíž komentované prohlídky budou probíhat v červenci. Prazdroj lidem přiblíží výrobu, ale také údržbu dubových sudů, včetně tradičního smolení. Součástí prohlídky bude také oblíbená ochutnávka nefiltrovaného piva přímo ze sudu.
6: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
5: Teploty taky dnes lákají, k vodě bude až 32 stupňů Celsia. Na západě Čech máme většinou jasno nebo skoro jasno, na Šumavě může být přechodně oblačno.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Je středa odpoledne, 2 hodiny a to znamená jedno jediné, že na Hit Radio nás čeká naše ruleta dvojsmyslů. Luci je nadšená.
3: No já nevím, jaké máš téma, tak dej.
7: To se dozvíme až po písničce. To nám musí vylosovat ruleta, ale hele, je středa, je ho tam třeba. Dobrý věď. Jestli vám tohle přišlo trapný, počkejte, co vás čeká v ruletě.

0: Ram pam pam. Já věřím, že už se nemůžete dočkat na ruletu dvojsmyslů, jako každou středu ve dvě odpoledne. Pokud jste nikdy neslyšeli, v rychlosti ho jenom opakuju. Čeština je nádherný jazyk, a když teda dvojsmysly, no tak dvojsmysly. Téma je vždycky stejné. Co se dá říct v ložnici a zbytek nám vylosuje ruleta. 777-937-777, tak to je telefonní číslo, na který potom můžete psát zprávy, cokoliv vás napadne, a zároveň posílat ty hlasovky. No, je na čase dát si v tomhle tropickém počasí trošku osvěžujícího humoru. Roztáčíme ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když vám dítě ukazuje vysvědčení? Jo, v pátek je vysvědčení, takže co může zažít, co může zaznít v ložnici, a když vám dítě ukazuje vysvědčení? 777-937-777 je číslo na WhatsApp. Tak já tam hodím pár věcí, co mě teď takhle jako na první napadá, třeba a tímhle se jako chlubíš? Nebo... No, dobrý, tak holce musíš příště víc snažit. Koukám už i na WhatsApp, co mi sem chodí. Výborný, Lucie, děkuju. Lucka píše zprávu, která je jedna z nejlepších, hned takhle neuvěd. Pěkný trojky. Super, díky.
1: Díky, že jste s námi vzdali hold hrdinům každého pondělí. Šestkaři.
2: Na Hit Radio FM+.
0: To jsem úplně nechtěl, ale to nevadí.

0: One Direction, Story of My Life, příběh mýho života, a jak tady pročítám zprávy na WhatsAppu, tak to taky je jak z mýho života občas třeba, jako tady hned, žádný zázrak, uvidíme, jestli se příště zlepšíš. Dneska posloucháte ruletu, v tuto chvíli ruletu dvojsmyslů, a téma máme, co může zaznít v ložnici a také, když vám dítě přinese domů vysvědčení. A tohle je zrovna jako jedna z toho. Žádný zázrak, uvidíme za rok. Taky dobrý. Co tam dělají ty koule? Dobře, výborně. Děkuju za zprávu, Stani. Další. Máme celý tatínek. Jemu to taky nikdy moc nešlo. OK, to radši nebudu komentovat. Ujde to, ale příště by se směl víc snažit. Dobře, kdyby si se snažil, mohlo to být lepší. Výborně, máme tady hlasovky.
1: Super, že máš dvě koule a když se jich konečně zbavíš.
0: Super, že máš dvě koule a když se jich konečně zbavíš. No kdy, no po svatbě, že jo? Většina chlapů vodě tak nějak automaticky přijde. Za chviličku dáme tu nejlepší zprávu, pojďte ještě psát.

0: Na Hit Radio Dario G a Sunshine, venku Sunshine, je to nádherný den a my tady točíme ruletou. Ruleta dvojsmyslů jde do svého finále. Co může zaznít v ložnici a když vám dítě ukazuje vysvědčení? Tak mám tady ještě jednu zprávu, kterou píše smutný Tomáš. Říká, já jako smutný tatínek bych pouze řekl trojka, tak tu jsem nikdy neměl. Což je skvělý, děkuju za tuhle zprávu, no a vybírám nejlepší hlasovku pro dnešní den a nejlepší hlasovka od nás se získává také ještě naší speciální edici Hit Radio verze Člověče nezlob se a zní takhle.
1: Z Mělníka, takže na téma, no když se na to dívám zezadu, tak je to docela pěkný, ale když to otočím dopředu, tak chlapče, žádná sláva.
0: Gratuluju, tohle je nejlepší hlasovka pro dnešní den z naší rulety, takže odesíláme tím pádem do Mělníka speciální verzi Člověče nezlob se, ať v těch horkých letních večerech máte co hrát, když vám u toho bude hrát Hit Radio. A u nás za chvíli například hit What a Feeling a Global DJs, k tomu přihodím ještě Evu Farnou a Miraj, aby toho nebylo málo. Tak dáme Johna Bon Joviho na solový dráze. Buďte s námi.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
4: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
8: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
9: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
10: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
9: A v mý nový kuchyni vám udělám koře na paprice.
11: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
12: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
13: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
12: A dárek je váš, tak ušetřete s...
14: Tisknu levně
15: náplně hned.
16: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
17: Miluju nový místa se skvělou kávou.
18: Jo, Kapka.
17: Co je Kapka?
18: Výhodní předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
17: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
18: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
17: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
18: Předplatné na kávu.cz.
14: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek-blatna.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: bombou. Tak jsme si zahráli na bicí. Chviličku po půl třetí odpoledne. Tohle je taky velmi jako příjemná letní záležitost a moc mě baví, že to není vlastně tak strašně jako nadupaný, jako všechny ty letní hity, že to není tak extrémně rychlý, protože úplně na rovinu v tom šíleném vedru stejně by se jako nedalo tak úplně skákat. Takže tohle je za mě geniální letní hit do tropického odpoledne, jako máme dneska, 24. června. Dneska odpoledne tady bude opravdu velký horko, protože dorazí samozřejmě i naše odpolední show a s nima to je jako vždycky zábava. Nikdy nevíte, co vás čeká. Co můžu slíbit je aktuální informace z regionu a pak, jak my říkáme, děj se vůle boží. Takže dnešní odpoledne opět bude boží. Tady na Hit Radio, už od 15 hodin.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Většina dětí už se asi těší na konec školního roku. Já jsem z toho ale upřímně měl trauma. A to tedy nejvíc zvracení učebnic. Ne zvracení, ale zvracení. Chápem.
3: No kamaráde, nevím. Asi nejsem úplně jediný, kdo je zvědavý, co nás dneska odpoledne teda vlastně čeká.

0: Eva Farna a Miraj s hitem Vzpomeneš si, bude 3:15, za chviličku začíná naše odpolední show, to znamená, že my se spolu loučíme. Zítra se na vás budu těšit opět v pravé poledne, ve 12 hodin nás čekají srdcovky a zároveň zítra pro vás budu mít také i dva lístky na koncert skupiny One Republic, která bude o víkendu v Praze. One Republic jsou fantastický, nahráli spoustu nádherných hitů, včetně dokonce i jednoho hitu, který je inspirovaný vaší sousedkou ze třetího patra, zní takhle. Sunshine! Můžete slyšet živě už o víkendu. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Neztrácejte ani v tomhle šíleným vedru smysl pro srandu. Zítra to opět budete potřebovat. Budu se na vás těšit ve 12, tak se smějte.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
4: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
5: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
6: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
7: Kdy nemá otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen.kdyně.cz
8: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Ahoj, to je Jana Kirchner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové zahrádky Lehárov v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstupenky si môžete zakúpiť na ticketlife.cz. Moc sa na vás teším.
10: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
11: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
10: Byty Dobřany.cz.
12: V Dobřanech se žije dobře.
13: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní galakoncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek.blatna.cz.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Všude zdejší, všude je fajn.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči opatrně na trase Domažlice-Plzeň. V Metzlově provoz brzdí porouchané nákladní auto. Počítejte tam se zdržením. A nehoda se stala na trase z Plzně do Písku za Nepomukem. Srazila se tam dvě osobní vozidla, i tam doprava zpomaluje. Vaše další aktuální informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Všude
2: zdejší,
3: všude je fajn. Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
4: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
5: Profi voda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: Je 15 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Teploty na západě Čech budou dál stoupat. Extrémní vedro má být taky o víkendu, kdyby prý mohl padnout i absolutní rekord z roku 2012, což je zhruba 40,5 stupně Celsia. Teď v červnu bylo zatím nejtepleji na jihu Čech v Husinci, kde bylo 39 stupňů Celsia. V Rokycanech se dočasně uzavřel plavecký bazén. Mimo provoz bude až do konce srpna. Naopak koupaliště ale prodloužilo svou otevírací dobu. Nakolik vyjdou vstupenky, říká mluvčí města Andrea Moravcová.
10: Vstupné je ve stejné výši, jako bylo v loňském roce. Celodenní vstupné pro dospělého bude 100 korun, zlevněné 80 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma. Rodinné vstupné vyjde na 280 korun.
0: Otevřeno bude denně od 9 do 20 hodin. V Chebu je dnes k vidění technika naší armády. Na letišti se až do 7 koná akce Modré nebe nad Chebem, kterou pořádá rezort obrany. Nechybí ukázky práce složek IZS, průlet stíhaček Gripen a doprovodný program pro celou rodinu. Vstupné je zdarma.
4: Fotbalový servis.
11: Trenér Miroslav Koubek věří, že čeští fotbalisté mohou v závěrečném zápase skupiny na mistrovství světa porazit domácí Mexiko, i když to může vypadat jako malý zázrak. 74-letý kouč je přesvědčen, že týmu by mohla pomoci i zkušenost z březnového play-off, v němž zvládl dva duely o všechno. Od svých svěřenců chce lepší výkon než v prvních dvou utkáních skupiny. Kolik změn v sestavě chystá, zatím není jasné.
4: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
0: Taky zítra u nás na západě Čech bude většinou jasno nebo skoro jasno, jen přechodně oblačno. Na teploměrech naměříme mezi 31 a 34 stupni Celsia. Tolik předpověď na čtvrtek, teď už je tady středeční divoký západ.
4: Hit Radio FM+.
12: Hezký odpoledne všem na západ Čech, 2:15. Od Aše až po Prahu. Dokonce i v Mrázově uteplí. Hladíte divoký západ, který dneska uvádí.
13: 2000 korun do vaší nádrže. Poznáme nejlepší učitele na západě Čech a na konci školního roku budeme mít pro žáky ten úplně nejtěžší úkol.
12: K tomu Leony, taky Maroon 5, Christina Aguilera a Bruno Mars právě teď.

0: Leony, tady je divoký západ Hitrády FM+, konec školního roku, už ťuká na dveře a děti se těší, jak v pátek zahodí aktovku do rohu, kde bude hnít rovný dva měsíce.
1: Nejenom ty děti, podle mě i učitelé, možná ještě víc se na to těší, než samotní žáci a tak. Jo.
0: My u nás na Facebooku řešíme zásadní otázku a to je otázka směrem k vám, našim posluchačům. Co nosíte učitelům na konci školního roku?
1: Ano, stačí květina, anebo přidáváte navíc i něco tekutého?
0: A to je zásadní otázka.
1: Jo.
0: Protože my jsme tady na to včera narazili jako z baru Purkartů, která přesně řešila, jako jestli vzít něco tekutýho, lahvinku. A já jsem říkal, no tak přeci nebudeš nosit jako alkohol na půdu školy, to je přeci pitomý.
1: Není.
2: No ono to pitomý není, já jsem si udělala průzkum mezi kamarádkama a učitelkama. A ty mi potvrdili, že dětičky už několik let nosí pravidelně lahvinky třeba vína. A že paní učitelky se vůbec nezlobí.
0: Počkej, a zabalí to aspoň teda do novin, aby to, nebo si jako na férovku, tady Anička z 3B jde ráno a táhne flašku.
2: Jo, a dá na to třeba mašličku, takže všechno je vidět.
1: Ano, průzkumy říkají, že 80% učitelek tvrdí, že kytka se nedá vypít.
0: Já tomu vlastně jako z toho pohledu učitele rozumím, jo. Ale představa, že dám svýmu dítěti flašku a běž do školy.
2: Tak ho doprovodíš.
1: No a hele, takže vy dva se tady bavíte, jestli flašku anebo kytku, jo. Ale pak nám teda napsala Alena Kozlová na Facebook Hitrádia FM+. Proč se jako těm učitelům něco musí nosit? Kdy si stačila kytka ze zahrady? Pokud potkalo rodiče to neštěstí, že mají více dětí, tak je lepší je z posledního dne omluvit a vysvědčení převzít za ně. Bez dárku. Člověk se diví, že se ti učitele nestydí.
0: Oh. Jako taky názor, no tak někdo hold kytičky z vlastní zahrádky, já bych to teda v tomhle případě asi posunul dál a dal bych tam ty tekutý švestičky ze zahrádky.
1: Hele, jak se k tomu stavíte vy, klidně nám napište, klidně nám i zavolejte, náš WhatsApp je tady jen a jen pro vás, 720 870 237.
0: No a do všech těch kabinetů, kde to ještě stále žije, Maroon 5, Christina Aguilera.

0: Snad je vám taky do zpěvu, posloucháte Hit Radio FM Plus a Divoký západ, tohle je Kalet a teď jdeme na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Začínáme důležitou zprávou z Plzně.
3: Čaute, kdyby někdo chtěl jet od zoologický na Lochotín, je tam daná jednosměrka, nevím, co tam dělá, jestli tam něco kopou nebo nekopou, ale je to zavřený, od zoologický na Lochotín se pravit nedá.
2: Děkujeme za info Peťanovi. Bourá se na trase Plzeň do Mažlice na příjezdovce do Zbůchu, srazili se tam dva osobáky a projíždí se jen jedním pruhem. A vážná nehoda se stala na Chebsku. Píše Katka, že viděla nehodu mezi Závišínem a Teplou. Havarovalo tam osobní auto a silnice je průjezdná kyvadlově. I Kátě díky za info a další zprávy z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
4: Dejte vědět, jak to jezdí. I dneska někoho z vás odměníme a to plnou nádrží v hodnotě 2 000 korun.
5: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
6: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Taky nechcete končit léto větou.
9: To zase nějak uteklo, viď?
8: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
10: Mami, ten Superland byl boží.
11: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
12: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
13: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
14: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
8: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
14: Romantika.
8: Sportáky.
14: Zábava pro děti a mnohem víc.
8: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
15: Firma na zážitky. CZ.
16: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
17: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
18: Co se tady děje?
19: Co se chystá?
20: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
21: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
20: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
22: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
23: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
24: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na

0: Ulava, zdravíme vás všechny na západ Čech, tady je divoký západ Hitrádia FM+, který už myslí taky na konec školního roku stejně jako vy.
1: S tím koncem školního roku se také v Plzni oceňovali ti nejlepší kantoři a pedagogové, které město má. A já bych tady rád řekl jméno Miloše Bicka, což je pedagog roku ze základní školy 22.
0: v Plzni. A co učil?
1: No tak na prvním stupni většinou toho učíš více.
0: Aha.
1: Jo, takže tak, ale zajímavý teda je, že jakmile skončilo vyučování, jakmile odzvonilo, tak on si nezbalil aktovku a nepádil domů, ale naopak rozvíjel mimoškolní aktivity, pomáhal dětskám, vedl pěvecký sbor a také organizoval kroužek Merkur.
0: Hustý, no tak to je jasný, že on děti měli rádi, že jo, protože jako prostě stavebnice, kor Merkur, to je úplně bomba. Jako.
1: Já musím teda ale vlastně říct, když si vzpomenu na to, jaký to bylo, když jsem chodil do školy, takže jsem měl vždycky nejradši ty kantory a ty pedagogy, kteří se s náma jako nemazali. Víš, který po nás házeli křídy a ty mokrý houby a jo, a byli,
0: a
1: na nás, byli na nás trošku ostrý, jo.
0: No, tak jako byla to jistá škola do života. Aspoň v mých očích. Dneska by samozřejmě rodiče jako řekli, Ježíši Maria, chudák Matýsek dostal křídou do hlavy, to snad ne, to je na trestní oznámení. No, já jsem to měl rád, hlavně když teda učitel se netrefil a tou houbou se trefil do té čistě vymalované třídy na tu zeď. To byla bomba.

0: Linkin Park, který vás prostě nemůžou jako nechat v klidu. I v tomhletom vedru, kdy člověk nechce dělat vůbec nic. Ladíte divoký západ Hit Rádia FM Plus, no a právě tohleto vedro v mých očích trošičku nahrává fotbalistům na světovém šampionátu v Mexiku.
1: Ty jo, tak to bych úplně neřekl, protože tam museli zavést takový ty pauzy na pití, hydratační pauzy. Oni to teda schovávají a přikrývají reklamou a tak, ale...
0: No, to je jako v pohodě, ale já si myslím, že spousta lidí na ten fotbal, myslím, že se hraje dneska, respektive zítra ve 3 ráno, tak jako bude koukat. A to z toho důvodu, že bude takový vedro, že se nebude moc dát spát.
1: A jasně.
0: Jako, že by si to někdo cíleně pustil s tím, že a jdu fandit a čekám, že Mexiko prostě jako natřem. To úplně asi ne, jako prohlášení pana trenéra, který jim samozřejmě věří, mi přijde maličko usměvný.
1: A co jiného by měl říkat, že jo?
0: Nevěřím jim. A jdeme domů.
1: Jasně. Takový jako motivátor, víš co, před zápasem. No nic, hele, je třeba zopakovat to, co my jsme tady na divokém západě říkali ještě před startem celého mistrovství světa. Už to, že jsme se jako Česká republika na ten šampionát dostali, to je úspěch. To, jako co tam předvedeme, to je věc druhá a možná ani není třeba na to koukat.
2: Dopravní hlídka Hit Rádia FM+. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích západních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 870 237. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio FM+. Tvůj parťák na silnicích západních Čech. Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK Service v Plzni na Karlovarské 32.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hradycz.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hradycz.cz.
6: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
7: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
6: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
7: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
9: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Pozor, velká slevová akce tedy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
12: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s
15: tisku levně CZ.
16: Náplně hned.
17: Porsche Plzeň.
15: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
16: Jaká porce?

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením.

0: Enrique Iglesias, tady je Divoký západ, Hitrádia FM+. Zprávy za chviličku a v nich leklý a smradlavý ryby v různých zásilkových boxech.
1: Prosím tě, cože?
0: Hele, já tomu nevěřím, ale lidi jsou evidentně schopni v tomhletom horku si objednat prostě jako filé do boxu. Pak ho tam 3 dny nechat.
1: A zase, když objednáš mražený, dojde ti pečený.
0: Takže lekce rychlého vaření za 69 korun nás čeká ve zprávách. Už za chviličku, buďte s náma. Tohle jsou Green Day.

0: Krásný odpoledne přejeme z divokého západu Hit Radio FM+. Tohle byla Shakira.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si pozor na příjezdovce do Zbůchu ve směru od Plzně. Policie tam řeší nehodu dvou osobáků a projet se dá jen kyvadlově, takže si tam nejspíš chvilku počkáte. Stejně tak i na Chebsku, kde se nehoda došetřuje mezi Závěšínem a Teplou. Tam by to během chvilky mělo být zase plynule průjezdné. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237. Jenom Hit
2: Radio. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň.cz.
5: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
6: Tak sáhni pro mobil.
7: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
8: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
9: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
8: Více na předplatnenakavu.cz.
10: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
11: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
10: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
11: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
10: Když repráky, tak Mironet.
11: Klikni dvakrát.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
16: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: Máme 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. Panující vedra v Česku ruší sportovní program. Kvůli extrémně vysokým teplotám se o víkendu neuskuteční dostihový meeting v Karlových Varech. Termín se pravděpodobně zruší bez náhrady. Plzeňská zoo hlásí roztomilý a vzácný přírůstek. Narodila se jí dvě mláďata jeřábů běloších, která jsou na listině ohrožených druhů zvířat. V Plzni jde o teprve druhé úspěšné hnízdění. Lékaři varují před letními úrazy. S rostoucím počtem sportovních aktivit jich přibývá. Jak jim předejít, říká fyzioterapeutka Iva Bílková.
17: Na delší výšlapy doporučuji trekkingové nebo nordic walkingové hole. Pomáhají zlepšit stabilitu a v kritických momentech mohou zabránit pádu a úrazu. Velká část sportovních úrazů v létě vzniká také kvůli přehřátí. Klíčová je hydratace.
1: No a častým viníkem letních zranění je také alkohol. Pozor na to, co si teď v létě objednáváte do výdejních boxů. Teplota v nich totiž může vinou vysokých teplot snadno překročit i 50 stupňů Celsia. Riziko to je hlavně pro potraviny nebo různé potravinové doplňky, u kterých hrozí, že se zkazí.
18: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
1: Na čtvrtek nám předpověď pro celý západ Čech slibuje hlavně jasno nebo skoro jasno. Přechodně může být i oblačno. Teploty zítra budou ještě o něco vyšší než dnes. Pohybovat se budou od 31 do 34 stupňů Celsia.
16: Hit Radio FM+.
0: S dobrou hudbou se dá ale zvládnout úplně všechno. Posloucháte Hit Radio FM+.
19: Za mý máme Black Eyed Peas, taky Alex Veren.

0: Alex Warren, posloucháte Divoký západ Hitrádia FM+. Pomaličku nám končí školní rok a přichází taková ta nepříjemná součást, kdy žáci musí vracet učebnice a taky kontrolovat ten stav. A co s nima vlastně za ten rok udělali?
1: Hele, pojďme si to jako říct na rovinu. Myslím si, že to zná každý, kdo nás poslouchá, prostě jako nějaká ta svačina a paštika se v nějaký té učebnici během roka jako objeví. Takže samozřejmě na konci roku, že jo, píše se ten stav těch učebnic. My jsme měli teda písmenka, většinou ta knížka z Ačka se dostala až na konec abecedy a člověk jako platil, jo. Jednou se mi dokonce stalo, že teda jsem dostal učebnici, která už měla nějaký Gčko, Ačko, jako už byla celá zaplacená, oni mi ještě nadspali. A to byl salát.
2: No, jako, a pak se něco nauč, viď?
0: No počkej, ty bys jemu dala do ruky nějakou jako novou čerstvou učebnici, ze které ještě voně tu Ingoust?
2: Ani noviny.
1: Ne, samozřejmě já zásadně bych chtěl jedině ty zničený, protože tam má šanci na výmluvu. Paní učitelko, ale ta stránka s tím úkolem tam prostě chybí.
0: A ty vědomosti taky.

0: Rádio FM Plus.
1: Jsme Hit Rádio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Píšete a voláte nám na náš WhatsApp. Informaci teď hlásíte z Plzně.
3: Částková ulice dneska stojí ve obou směrech úplně celá. Od začátku až do konce.
2: Díky za zprávu. Teď varování z D5-ky. Kolem kilometru 89 ve směru na Prahu jede koloběžkář. Je u krajnice, těžko ale odhadnout, co udělá, tak si tam dávejte pozor. A nehoda se ještě pořád řeší ve Zbůchu, je to na příjezdovce od Plzně, kde se srazili dva osobáky. Další zprávy z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
4: Právě na silnici se vrátíme a to přesně v celou.
5: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za Sběrným dvorem.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší...
7: Letní slevy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
7: Když zábava,
6: tak Mironet!
7: Klikni dvakrát!
8: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
9: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
10: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
11: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
12: Farmapark Dobřany.
13: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
11: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
14: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
15: Pozor, pozor! Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
16: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
17: Dan Landa,
16: Mira,
17: Rybičky,
16: Migové.
17: Jdeme na hrady.
16: 8 hradů,
17: 8 víkendů.
16: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
17: Dan Landa,
16: Harley,
17: Tomáš Klus,
16: Single X.
17: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
16: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival,
17: to jsou hrady. www.hrady.cz.
18: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
19: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. Jihočeský Aida plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
0: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
20: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mě to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
1: Dej si snídaní šampionů na

0: Doufám, že je vám taky takhle pěkně do zpěvu.
1: La la la.
0: To byl Coldplay, Burna Boy, je s váma Divoký západ.
2: Na Facebooku Hitradia FM Plus se řeší, jestli učitelkám nebo učitelům obecně do třídy na konci školního roku přinést kytku anebo něco tekutějšího. My se teďka zaměříme taky na ty kytky, ale na ty školní. Vzpomínáte na to, jakmile skončil nebo končil školní rok, tak se řeklo, tak děti, pojďme, jdeme tady vyklidit všechny kytky, aby si je rozeberete a po prázdninách je zase přinesete do školy.
0: Vy jste je nosili domů.
2: No, tak škola o prázdninách prázdná, že jo? Nebyl, kdo by to zalejval, takže kytky se museli vzít, rozdělit mezi žactvo a my jsme se o ně potom starali během 2 měsíců letních prázdnin.
0: Hustý, protože u nás jako snášeli do jedné třídy, kde teda vždycky asi někdo přišel, aby nemusel obíhat všechny ty třídy, tak je jako zalejval nejspíš.
2: Tak to musela být teda pěkná džungle v té třídě, i když ono, na rozdíl od běžného roku, to asi jako nevypadalo zase tak jak jinak.
0: Já jenom teda vlastně jako nerozumím, proč během těch prázdnin měli takový strach o ty kytky. Když si uvědomím, co všechno ty kytky během roku zažívaly, čím jsme je zalejvali, kolik pastelek a tužek jsme do nich narvali, yep. Tak 2 měsíce bez vody, úplně pohodě, ne?
2: Klidně nám dejte vědět, jak to máte vy, my vám posíláme Alphaville.

0: Luis Capaldi, Survive, za chvilečku dáme Alvaro Solera. Tady je divoký západ Hitrády a FM+. Hezký odpoledne.
1: Venku tropy a umorný vedro. To nejlepší počasí na to uspořádat soutěž o nejtvrdšího hasiče. Asi 2 týdny zpátky jsme to měli u nás na západě Čech a teď se konalo celorepublikové finále, kde západní Čechy bodovali.
0: Ale Pavel Kouřík.
1: Jo, ještě než se k němu dostaneme, aha, Pavlovi, jo, tak si pojďme říct, o co vlastně šlo. Celý tohleto finále o nejtvrdšího hasiče v republice se konalo v Ostravě, v areálu Dolních Vítkovic. U těch vysokých pecí, chápete to, v tomhle tom počasí, jo? Teďka my už jsme tady minule mluvili o tom, jaký tam jsou všechny ty disciplíny. Já se kouknu jenom na tu závěrečnou disciplínu. Představte si veškerý fyzický vypětí a před váma poslední disciplína, kterou museli nejtvrdší hasiči zdolat. A to byl výběh asi do 80 metrů vysoký věže jménem Bolt Tower, která je nad tou vysokou pecí.
0: No tak nahoře je kavárna, ne?
1: No tam si asi kafičko nedávali, ne? A když tak ledový?
0: Tak co by ne, když už jsem tam vyběh, jako s veškerou tou výstrojí, já bych se tam zdržel.
1: No a pojďme k těm výsledkům. Na krásném druhém místě stříbrnou medaili z týhletý akce přiváží právě Pavel Kouřík, který, pokud vím, tak slouží na Domažlicku.
0: Domažlicích. Mm-hmm. V Domažlicích je u hasičů.
1: No tak velký díky a velká gratulace a teďka šupky rupky zpátky k nám z Ostravy na západ Čech, protože to počasí venku to neslibuje nic pěkného, nejtvrdšího hasiče potřebujeme mít zpátky doma.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Říká se, že sami

0: balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem, ať vám neuletí!
0: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
2: firma na zážitky
0: CZ.
3: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte.
11: Postele Losiná.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: hity, to my umíme, a k tomu i aktuální informace. Posloucháte Hit Radio FM Plus a ve zprávách se dozvíte, že ústavní soud nařídil vládě, aby vzala prezidenta republiky sebou na summit NATO. Co mi to jenom připomíná tohleto?
1: No, mě to připomíná úplně tu situaci ukázkově u nás doma. Hele, to by vemeš mladšího bráchu sebou, jo? Mami, nechci. Vemeš.
0: A to se o něj jako musím starat?
1: To se o něj budeš starat.
0: Počkej.
2: A běda, jestli se o něco stane.
0: A teď je furt otravnej, mami, musím ho fakt brát sebou.
1: Musím.
2: Víte, jak tohle to končilo? Jako většinou tak, že ten mladší brácha skončil přivázaný někde u stromu, ne?
0: A to bych se nebál, to se v případě prezidenta určitě nestane.
2: Já si taky myslím, že to bude v pohodě, navíc jako Petr Bacinka je zvyklý prezidenta vodit za ruku, takže bych v tom problém taky úplně neviděl.
0: Já nevím, jestli vodit za ruku nebo táhat za nos. Každopádně zprávy tu jsou už za chviličku. S váma je Divoký západ, Hit Radio FM+, a ty nejlepší hity, který tu máme.

0: skvělá Daša a s váma divoký západ Hit Rádia FM+. Jak to vypadá na silnicích? Jdeme na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Hasiči právě teď zasahují na Karlovarsku v horách. Ve směru na Jenišov je tam na silnici rozlitý olej a může to tam klouzat, tak si tam určitě dávejte pozor. Vaše další aktuální informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Buď u toho, když se děje něco extra. Klub posluchačů Hit Rádia je tvůj klíč k soutěžím, bonusům i zákulisním informacím. Přihlas se na webu hitradio.cz. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio FM+.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Prezident Petr Pavel pojede na summit NATO do Ankary. Ústavní soud totiž předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila jeho účast bez jakýchkoliv překážek. Sám prezident na summit chce, vláda s ním ale dosud nepočítala. Plzeňský kraj podpoří filmaře. Mezi 22 různých projektů letos rozdělí rekordní částku 9 milionů korun. V minulosti příspěvek získala třeba pohádka Čertí brko nebo seriál Policie Modrava. Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu. Podle odborníků to ale neznamená, že hypotéky zdraží a výrazněji růst by prý neměly ani úroky. Tady je ekonom Lukáš Kovanda.
9: Na druhou stranu to znamená, že lidé se příliš nemohou nadít v letošním roce, ale možná ani v příštím citelnějšího zlevnění hypoték, snížení hypotečních sazeb a podnikatelé musí počítat s tím, že ani firemní úvěry příliš nezlevní.
1: Další vývoj bude záviset hlavně na růstu inflace. Čeští hokejbalisté na domácím mistrovství světa v Ostravě zůstávají 100%. Zatím vyhráli všechny zápasy skupiny a dnes je čeká další. Hrát budou od 17:30 proti výběru Spojených států.
10: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
1: Předpověď na čtvrtek nám slibuje jasno nebo skoro jasno, přechodně i oblačno. Teploty se zítra dostanou mezi 31 a 34 stupňů Celsia. Dál si užívejte dnešní divoký západ.
7: Hit Radio FM+.
0: 2 minuty po 17. hodině. Krásný den.
11: To si teda užijete, protože i dneska pro vás máme...

0: Damiano Davide, Next Summer. Tady je Hit Radio FM+. Co budete dělat o víkendu? Má být tedy jako příšerný vedro a tak se nabízí vyrazit na vodu.
1: Já jedu, no.
0: Ano, to ti nezávidím. Jedeš na Otavu mimochodem teda, která prej jako vyschla a nic tam neteče. Bude víkend na suchu, to bude smutný víkend.
1: No, doufám, že si to vynahradíme někde v kempu, že jo? Ale tak jako bereme sebou malí děti, tak jako doufám,
0: zodpovědně.
1: Že... Zodpovědně, vždycky.
0: My pro vás teď aktuálně ve snídaní šampionů máme 7000 korun na vybavení značky Helly Hansen a to v rámci terapie venkem a chceme právě vaše zážitky z vody. Úplně jiný stan, úplně jiná chatka, úplně jiná slečna, úplně jiná lahev.
1: Mám kamaráda, který si jednou načural do stanu.
0: Já nevím, jestli tyhle zážitky chcem taky. www.hitradio.fmplus.cz pošlete nám tam váš zážitek, no a už zítra ráno vás za to můžeme odměnit.

0: David Guetta, krásný odpoledne, za chvilku Ella Henderson a teď důležité informace přímo od vás ze silnic západu Čech.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Předmět na vozovce znepříjemňuje provoz na dálnici D5. Dávejte si tam pozor na kilometru 106,5 ve směru od Plzně na Rozvadov. A Lucka hlásí omezení na příjezdovce do Chebu směrem od Aše. Před nájezdem na dálnici D6 je zavřená silnice a jezdí se tam objížďkou. Luci, díky za aktuální info, no a psát a volat nám můžete dál na náš WhatsApp 720 870 237.
3: Už za 10 minut někomu dáme plnou nádrž úplně gratis, tak jestli náhodou jste nám dneska nějakou tu komplikaci poslali, buďte na telefonu.
4: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
7: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
8: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
7: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
12: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
13: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
14: Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen.kdyně.cz.
15: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
16: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
17: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánku.

Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp z Hit Rádia.

0: tak všechno mám.
1: Tohle je Poetika a s váma je Divoký západ Hitrádia FM+. Zdravíme všechny řidiče, vás všechny, kdo nám pomáháte s dopravníma informacema od nás ze silnic západních Čech. Moc za to děkujeme a máme pro vás taky jednu pěknou odměnu. 2000 korun na tankování.
2: Je to tak, voláme Verče, která nám to doufám nezvoře a zvedne nám to. Protože i pro ní máme tuhletu krásnou odměnu. Dneska nám Verča hlásila problémy mezi Krásnem a Horním Slavkovem. Auto s motorkou se tam srazilo. Verča je na drátě. Tady je Divoký západ Hitrádia FM+. To je Verča?
3: No.
2: Zdravíme, hezký odpoledne.
1: Verčo, tušíš, proč ti voláme?
3: Že jsem vyhrála plnou nádrž.
2: A co když kvůli něčemu jinému?
3: No, tak to je úplně výborný.
1: Tati na to vůbec neskočila, Jakube, to se mi líbí prostě.
2: Verča prostě tu plnou nádrž chce, je
1: ano,
2: to jasný.
1: A taky dostane. Verčo, velká gratulace, díky moc, že nám pomáháš s dopravním zpravodajstvím a že myslíš taky na ostatní řidiče.
3: Je, tak to vás děkuju.
2: No nemáš vůbec.
3: Budu posílat dál.
2: Posílej, 100% posílej, my ti za to posíláme 2000 korun do tvý nádrže. Verčo, vydrž nám na drátě, měj se krásně.
3: Ano.
2: Díky.
3: Díky. No,
2: další plná nádrž zase zítra odpoledne po 17. hodině, tak dál, laďte Hitrádio FM+, a hlavně posílejte komplikace 720 870 237. When the...

0: Krásný odpoledne, tady je Divoký západ a my moc dobře víme, co s volným časem. Kam
1: vyrazit? Já vás pozvu do pivní zahrádky Leháro v Plzni, a to nedaleko zastávky Pod Záhorskem, protože si tam užijete nejenom sportovní přenosy, ale dokonce i pokoj v duši. Tento pátek od 19 hodin tam přijede Jana Kiršner. Vstupenky, tak ty koupíte na leharofest.cz.
0: Já vás vezmu na letní novocirkusovou romanci. Tvůrci a interpreti a taky akrobati z cirkla Putika přijedou k nám na západ Čech, konkrétně do Horšovského Týna. V sobotu 27. června od 20 hodin se na koupališti v Horšáku uskuteční představení Teach on the Beach Welcome Drink a po představení taky projekce filmu. Podrobnosti najdete na www.horšovskytýn.cz.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
8: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
9: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
10: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
11: Taky nechcete končit léto větou?
12: To zase nějak uteklo, viď?
11: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
13: Mami, ten Superland byl boží.
14: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
15: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
16: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
17: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
17: Romantika.
11: Sportáky.
17: Zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
18: Firma na zážitky.
19: CZ. Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
7: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
19: A v mý nový kuchyni vám udělám kuře na paprice.
3: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
2: Hit Radio FM+.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Swift, no a před náma taky Hozier, to ještě docelý, než odstartujeme středeční Hitradio Classic. Teď souhrn toho nejzásadnějšího, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme ocenili učitele roku. Miloš Bicek získal titul pro nejpedagoga. Působil na 22. základní škole v Plzni a po vyučování vedl pěvecký sbor a taky kroužek Merkur. A podle našich 100% ověřených informací divokého západu prej děti ani nemlátil. Což mi přijde jako zvláštní, protože já měl za to, že se to na pajdě vyučuje hned jako v prvním ročníku.
0: Mlácení dětí? Ježiši Kriste! No a taky jsme řešili obligátní otázku, co učitelům na konci roku nosit. My jsme tady přišli na to, jestli lahvinku ano a nebo ne. Já jsem byl teda zastáncem toho, že alkohol na půdu školy nepatří. Nicméně to je můj názor, který nikoho nezajímá. Učitelé vzkazují, že jedno je málo.
1: Jo, dnešní divoký západ byl výživnej. Nalejte si nás i zítra. Budeme pro vás opět mít 2000.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dál zůstávejte opatrní na Domažlicku. Provoz tam komplikuje nepojízdné nákladní auto, které blokuje silnici u Meclova. Pro ostatní nákladňáky je to tam neprůjezdné a musí objížďkou. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude je fajn. Ahoj, to je Jana Kirchner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové zahrádky Lehárov v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstupenky si môžete zakúpiť na ticketlife.cz. Moc sa na vás teším.
4: Miluju nový místa se skvělou kávou.
5: Jo, Kapka.
4: Co je Kapka?
5: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
4: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
5: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
4: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
5: Předplatné na kávu.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vláda má zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu v Ankaře. Rozhodl o tom předběžným opatřením ústavní soud. Soudce zpravodaj Pavel Šámal uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe.
3: Doposavat se prezident České republiky, a to kterýkoliv z prezidentů, který zastával tuto funkci po roce 89 a po vstupu České republice do NATO, vždy zúčastňoval. Jedině s dvouma výjimkama, kdy prezident Miloš Zeman byl nemocen a z tohoto důvodu se nemohl summitu zúčastnit. Jinak vždy byl členem delegace prezident republiky.
2: Pro tuto chvíli je tedy potřeba praxi zachovat, plyne z rozhodnutí. O kompetenční žalobě soud teprve rozhodne. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. V rámci dopravně bezpečnostní akce se zaměří na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly nás čekají také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Slib slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Připustil to v rozhovoru pro Blesk premiér Andrej Babiš. Doplnil, že když to nevyjde, bude se o to jeho kabinet snažit pro rok 2028. Na poslední zápas českých fotbalistů v základní skupině světového šampionátu jedou i naši fanoušci. Podle fotbalové asociace zasedne v hledišti Aztéckého stadionu v Mexico City více než 6 000 příznivců s českou národností. Zápas s domácími Mexičany začne po půlnoci ve 3 ráno našeho času.
4: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
2: V průběhu večera i noci většinou jasno, nejnižší teploty kolem 18 až 14 stupňů, zejména v údolích pak kolem 11. Zítra nás čeká opět slunečný den a další oteplování. Jasno, skoro jasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, v 1000 metrech na horách se ochladíme, tam totiž naměříme pouze 25. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
5: Krásný večer, 2 minuty po 18. s vámi Kateřina Pechová a je to jasný, to znamená, že všichni musíme vyrazit na hory. Tak než se zbalíte, tak já vám k tomu dám to nejlepší z 80., 90. a milénia. To by šlo, co říkáte? No a začneme samozřejmě tou největší legendou ze všech legend. To jsou Queeni a jejich Radio Gaga.

Mr. President a Coco Jumbo, posloucháte Hit Radio. Krásný, upocený večer, půl roku do Vánoc, přesně. A naštěstí pro nás, protože léto to tak venku nevypadá. Ačkoliv jsou ty teploty lehce dramatické a budou stoupat, nevím, jak moc na to koukáte, ale postupně přitvrzujou. A třeba v neděli tam hlásí nějakých 40 stupňů. Pohoda. Úplně v klidu. Prosím vás, zásobte se ledem, jo, takovýma věcma praktickýma na ochlazení. Jak spát v noci, neporadím. Pokud nemáte klimatizaci, tak otevřít okna samozřejmě, ačkoliv já to zkouším a už ani v noci to nefunguje, takže si můžeme maximálně držet pěsti. A třeba vás ochladí taková dávka intenzivní romantiky. Mám tady totiž Whitney Houston a legendární I Will Always.

0: Tohle jsou R.E.M. a Bad Day, posloucháte Hit Radio. Já doufám, že vy jste dnes špatný den neměli. Ale zároveň pojďme si říct, a možná už jste to taky spozorovali, že to teplo dělá lidem zvláštní věci. Mně dneska přišlo, že je den bizárů třeba, jo? Že všichni jako tak nějak, nebo třeba polka lidí, co jsem potkala, tak se chovali úplně iracionálně. Tak klidně napište 777937777, dělá s váma to teplo taky něco? Já třeba si všímám, že mnohem víc zapomínám, jo? Že jako někam jdu a pak netuším, vůbec netuším, co jsem třeba chtěla další 4 hodiny dělat. Tak podělte se, jestli na vás má tady ten žár venkovní nějaký vliv, nebo jestli jste úplně v pohodě a jestli si užíváte to, co právě zažíváme. K tomu možná jediný song, který umíte německy. Nena už za malou chvíli a k tomu třeba Šalom.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: Tiketovky na www.levnězčiny.cz.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
3: Jaká porce? Teď prodáváme auta. Porsche Plzeň.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky. CZ.
11: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Interkora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

nejlepší z 80., 90. a milénia. Nena právě teď na Hit Rádiu. No, já jsem se vás ptala, jak se cítíte. Jak se cítíte v tomhle brutálním vedru, který trvá už několikátý den. No a třeba Pája tato vystihla podle mě za nás za všechny. Píše, ahoj, v tom vedru si připadám jak vepřový ve vlastní šťávě a jsem unavená a už vůbec se mi nic nechce. No, tak naprosto v pořádku, Pájo, já myslím, že jsme v tom všichni dost obdobně, jo, tak někdo vepřový, někdo hovězí, já jsem třeba podle mě hovězí ve vlastní šťávě, každý podle svého vkusu, prosím vás, jo, jedinou jistotou, takhle, přežijem to je jasný, jo, a ta další jistota, to jsou ty nejlepší hity, třeba vás to trochu schladí, Crazy Town a Butterfly, právě teď do vašich uší.

0: Zpěvačka Sandra a její Everlasting Love. Posloucháte Hit Radio. To jsou takový songy, co jsou s náma celý ty léta. Prostě máme je v hlavách, jo? Pak jsou songy, který jsme třeba zapomněli. A díky nějakému seriálu se nám připomněli. Kdo viděl Stranger Things? Vidím ruce 1, 2, 3, 4, výborně. Tak právě song zpěvačky Kate Bush, Running Up That Hill, se díky tomuhle seriálu dostal opět do čela žebříčku. Je to neuvěřitelný, co jeden slavný seriál dokáže. Dáme si Kate Bush, dáme za chvíli.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte

0: CZ.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to ne.

0: pokud ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisku levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
2: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
1: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
2: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
1: Více na předplatnenakavu.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Culture Club právě dohrává v éteru Hit Rádia, krásný večer všem. A čeká nás zásadní fotbalový zápas. Ano, z dnešní noci ve 3 ráno, že jo? Nevím, jestli budete někdo dobrovolně vstávat. Každopádně naše česká repre, fandíme jí, přejeme jí to samozřejmě, nastoupí proti favorizovanému Mexiku. Mexiko zatím ještě neprohrálo, bych chtěla říct, na tom turnaji. A my potřebujeme výhru, abychom měli šanci postoupit. Já nevím, jako, jak si myslíte, že to dopadne? Kolik to bude? Schválně, napište 777-937-777, jestli si myslíte, že mají Češi ještě šanci, jo, nebo by měli začít trénovat na další šampionát. A jestli jim věříte, a klidně, jestli budete koukat, páč, to mě zajímá, jestli někdo z vás si dá tu práci a prostě ve 3 ráno vstane. Jestli jo, tak jste hustý. Tohle jsou M People.

0: Tohle je Garrett Gage na Hit Radio Classic, krásný večer. Naptala jsem se, jak to podle vás dopadne, ten fotbal, jo, naši versus Mexiko. Tohle, obávám se, že tady Vláďa ten bude nejblíž. Píše, myslím si, že to skončí 3-1 pro Mexiko. Takhle. Když dáme aspoň gól, tak super. Já si myslím, že i to by byl samozřejmě úspěch, protože oni teda budou muset kluci absolvovat zápas v 2200 metrech nad mořem, což taky není úplně jednoduchý. Takže taková polehčující okolnost, že jo. Každopádně fandit budeme samozřejmě všichni, někdo možná teda ve spánku, třeba já, ale to nevadí, jo, i tak fandíme. Za chvíli už Chris de Burgh, taky Katrina nebo Tým.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná.

0: vám hlásí nehodu, a to dvou aut v ulici Samaritská.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus.
2: Mamma Mia. No tak to řekni. Mamma Mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma Mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
9: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Pozor, velká slevová akce tedy.
13: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
14: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
15: Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe prostla hlava, tak jedem hned. Bazén-kdyně.cz.

0: jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit.
1: Farmapark Dobřany.
2: Zvířátka a skákací hrady.

rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit rádiem. Hit rádio.

nádhera. Tým krátké lásky, posloucháte Hit Radio. Krátké vlásky, taky by to šlo. Dámy a pánové, zvládáte nebo můžete se v práci flákat? Důležitá otázka. Údajně totiž se v tom zlepšujeme, což je za mě skvělá zpráva. Dokonce už teď proflákáme v práci víc než hodinu denně. Průměrně je to asi 65 minut. A je to zase o něco víc než loni. Jo, jakože zlepšujeme se, což je důležitý. Jednou z toho bude podle mě další národní sport vedle hokeje třeba. Každopádně, jestli to umíte, jestli vám to jde, klidně mi to napište. A hlavně, jak se flákáte. V dnešní době samozřejmě hodně frčí, že jo, sociální sítě, takže někdo prostě kouká na socky, někdo jiný chodí pravidelně často na záchod, pač tam máte aspoň trošku klidu, že jo. Jinak si většinou řešíme takový ty osobní věci, taky pro jen hodně nakupujeme v práci. To je podle mě ale nebezpečný. Protože to, co vy děláte, hnedka utratíte, že jo? Tak jenom na to prosím vás opatrně a teď Dr. Alban.

0: Sam Brown a Stop, posloucháte Hit Radio. Vrátím se ještě na chviličku k tomu fotbalu, protože jsem se vás ptala, jestli na to vstanete, že jo? No a pozor, píše Petr, což dává smysl, píše, na tu ostudu vstanu, páč je dalších 20 let nikdo na mistrovství světa neuvidí. No a jako by něco na tom bude, jo? Tak takhle, kdybyste potřebovali motivaci k tomu vstávání, nebo třeba k tomu dojít si pro další nanuk, nebo pro něco studeného do ledničky, nebo se jenom přesunout ze zahrady na gauč, případně obráceně, něco bych tu na to měla. Za chvíli král všech králů, co se motivačních songů týče, Survivor, Eye of the Tiger, k tomu John Secada nebo French Affair.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
5: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
4: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.

0: profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
6: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová. Dál si dáváme to nejlepší z 80. 90.

Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, posloucháte Hit Radio. A je to neuvěřitelný, koukám do kalendáře a pozítří je vysvědčení. Hustý, tak doufám, že už máte odměnu pro svoje školáky vymyšlenou. Nějaká motivace musí být, jo. My dostáváme výplatu, ale oni potřebují nějakou tu motivaci. Dobře, 2 měsíce prázdnin jsou celkem solidní, ale minimálně nějaká ta zvrška, jo, pizza. Jo, něco takového hezkého, co jim udělá radost. Nezapomínejte zároveň, že jsou to jenom známky, vůbec o nic nejde. Tak držím pěsti, ať to vaši školáci zvládnou v pohodě, vy samozřejmě taky. No a tohle už je Enrique Iglesias.

0: More Than Words, to jsou Extreme, vy posloucháte Hit Radio Classic. My se tady společně dáváme to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. Songy, které jsou třeba i zapomenutý, a pak taky songy, které prostě znáte. A jakmile je slyšíte, tak vám vlastně zlepší náladu. A to je třeba song od Bonnie Tyler, který mimochodem zní i ve filmu Shrek. No protože je skvělej, že jo? Tak jo, Bonnie Tyler, za chvilku k tomu byli Joel nebo Jay-Z a Beyoncé.
1: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
2: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika,
11: sportáky,
10: zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.cz.

Jay-Z a Beyoncé společně Féteru Hit Rádia. Krásný večer, a pokud se vám v tom vedru taky nic nechce, tak nebojte, protože třeba v Anglii teď nastala poměrně bizarní situace, protože zrušili akci, která má upozorňovat na extrémní vedra kvůli extrémním vedrům. Jo, jakože v podstatě nemůže být lepší ukázka toho, že jsou extrémní vedra, když i tuhle akci, která o nich pojednává, museli zrušit. Tak prosím vás, nemějte sami sobě za zlý, že teď zrušíte nějaký program nebo cvičení nebo úplně do cokoliv, do čeho se vám nechce, můžou za to extrémní vedra. Jo? Tak jo. Co ale pomůže, to jsou další hity. Právě teď Right Set Fred, Don't Talk, Just Kiss.

0: Dohrává v éteru Hit Rádia, krásný večer. Za chvíli 9 hodin, já se s vámi budu pro dnešek loučit, užijte si krásný zbytek toho tropického večera i krásný zbytek toho tropického čtvrtku. Společně se slyšíme v pátek v 6 hodin, mějte se krásně, vydržte to, přežijte to a budu se na vás těšit. Za chvilku samozřejmě další hity. To nejlepší z 80., 90. a milénia, Depeche Mode, U2 nebo Spice Girls.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
2: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
3: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.

0: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Interkora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
1: Hitradio. Hitradio.

0: trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
3: Porsche Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
4: Jaká porce?

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: Tiskru levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
2: Porsche Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
3: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
4: Porsche Plzeň.
5: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.